a směje se. Pan Rozum, který, jak víme, vstoupil Ludvíkovi, když ještě byl Luděk, do hlavy, ho vidí Ludvíkovýma očima také a poznává ho. Jednou z vlastností pana Rozuma je, že umí prohrát, že nestůně falešnou pýchou. Dav kouká jak blázen. Ten vlasatý býtník najednou z větve zmizel, ve vteřince byl pryč. To už vstoupil do Luďka, totiž Ludvíka, a v jeho hlavě žádá pana Rozuma kategoricky, aby mu uvolnil místo, že bude co dělat. Vystrčí ho ven v poslední chvíli. To už Luďka přivedli ke špalku, dva pacholci ho teďka nutí na kolena a kladou mu hlavu na špalek. Kat popad obrovskou sekiru s šrokánskou čepelí, plivl do dlaní a rozmáhl se strašlivou silou, ale to už štěstí měl čas zahlédnout a hrc! Topůrko ruplo a čepel vyletěla obloukem k nebi. Letěla do ohromné výšky, jen to svištělo, jak rotovala, a teď se vracela dolů. Jakousi náhodou pan ministr vnitra neměl čas se uhnout a můžeme říct si téměř s jistotou, že netrpěl. Ani neměl čas si všimnout, že jsou z něho dvě půlky. Muští zatajili dech a ženské začaly ječet. Mezitím Kat nestratil rozvahu, vytrhl náčelníkovi Byřicu veliký meč z pochvy, rozkročil se, rozmach! Jílec meče ten rozmach nevydržel, ostří se urazilo a frčelo nad hlavou Ludvíkovou rovnou do tribuny potentátů a jejich paníček. Potentáti v nebezpečí, to je záruka paniky. A paniku má štěstí rád. V panice je po něm poptávka největší. Potentáti s paničkami se rozbíhají. Jednoho z nich zbytek meče připichuje ke koni zbrojnoše. Kuň se vzpíná a puzen bolestí doslova katapultuje. Katapultuje na lešení s popravčím špalkem. Lešení se propadá se špalkem, s Katem i s pacholky. I s Luďkem Ludvíkem. A v tom zmatku vlasatý mladíček se objevil vlastně odnikud. Popad Luďka Ludvíka za ruku a hups, oba dva na popravčí káru. Práskli do koní a začala honička. Kára poskakuje po dlažbě úzkými uličkami, jí v patách houf orgánu na koních, a jak je ta kára rozesklá, tu z ní spadne prkno, klenice, žebřina, přesto padá kůň i s orgánem. Zacpávají uličku, další se hrnou a než se to rozmotá, vynadává, Luděk a štěstí jsou bůh ví kde. Už jedou jenom na kozlíku, který se sotva drží na přední ose káry. Všecko ostatní se rozpadlo. Pánisko štěstí se postaral, aby se to vždycky přihodilo včas. Teď je zrovna předjíždí jejich bývalé zadní kolo. Jede jak blesk a rovnou do meska, na kterém sedí velebníček. Mezek to nevydržel, velebníčka schodil a kdyby byl štěstí, nestrhl koně, málem velebníčka přejeli. Štěstí se skočil z kozlíku, popad velebníčka a hups, zpátky na zbytek káry. Haha, ten se může hodit. A uháněj dál směrem ke královskému paláci. Zatímco se toto dálo, jak říkával můj přítel Gaius Julius, v paláci krále odvíjel se děj cestou nečekanou. Princezna Zasu, jak u zamilovaných bývá, čekala na Ludvíka velice rozdychtěná. Čas se jí vlekl minuta po minutě a Ludvík nikde. Nejdříve jí popadla zlost. To ženské dělají rády, když se měli něco pozdí. Pak na ní přišla starost. To je normální postup ženského údělu. Hádala se do pláče. Z lásky, ze zklamání i ze strachu. Hlavně ze strachu o Ludvíka. V takovém stavu ji zastihl pan Rozum, který, když byl předal Ludvíka, totiž Luďka, totiž Ludvíka, do rukou vlasatého pániska štěstí, utíkal rovnou k Zasu, protože Rozum je předpokládal, že tam ho bude nejvíce zapotřebí. Tož rovnou vstoupil Zasu do hlavy. Přestala plakat a začala přemýšlet. Brekem nic nepořídím, to dá Rozum. Něco se musí dělat. A vydala se za králem bez meškání. Našla ho v knihovně. Stál nad velikým globusem a točil jim sem a točil jim tam. To dělal vždycky, když maje špatné svědomí, myslil na emigraci. Tak, tatínku, ven s tím. Král to všecko vyklopil.

0: tedy tady rovnou na tenhle pergamen, tady tohle, tadyhle tu pečeť, na tenhle ten zase tohle. A kdyby si snad měl mít námitky, tak promluvím z balkonu já. Promluvím, chápeš to? Lidi mě budou slyšet na vlastní uši a ode mě uslyší, že mě vyléčil Ludvík a že ty si nesplnil daný slib. No a co potom budeš dělat? Nebudu vás už zdržovat vyprávěním o tom, jak přijel Luděk, totiž Ludvík, Ludvík do paláce. Jak se velebníček hodil pro svatební obřad, to vás přece už muselo napadnout, když mu štěstí pomáhal na kozlík, že to je kvůli happy endu. Že mladí dali království do pořádku jest na bílé dní. A že to trvalo celé generace? To proto, že jest přírodní zákon, podle kterého vykácený les dorůstá přibližně o 100 let déle, než trvá kácení. No a co ještě zbývá pro poučení? Snad si připomenout, že rozum a štěstí velmi zřídka se sejdou. Rozum má rád upravené cesty, ukazovatele směru, přehledné křižovatky a přehledná rozcestí. Štěstí se rádo fláká, cestou necestou. Když je unavené, usedne na cokoliv, třeba na kravinec. Za to nerozum a neštěstí, to jsou nerozluční kumpáni.
1: Balada krve, rozkoše a smrti. Text jsem napsal já a hudbu taky. Totiž hudbu jsem nenapsal, já ani hudbu nemám. Ale taková každá balada je daleko účinnější, když se podloží hudbou. Musí se tedy hudebně, jak se říká, podmalovat. Ale kdybych já tady toho malíře měl, to je to nejhorší. A co vy tady děláte, prosím vás?
2: No já vás mám tady doprovázet na piano.
1: A umíte hrát?
2: No ovšem.
1: A dovedete hrát něco, co vůbec neznáte?
2: No to já zahraju nějakou improvizaci. Víte, já jsem totiž skladatel. Já, když to mám doprovázet, tak musím mít nezbytně intuici.
1: No to bych si dal taky. Hezky, pane, s křerem, rohli k tomu a panečku pěkně prohřátou, taková jítrnice to je.
2: Ale podívejte se, prostě jeli to...
1: Taky není špatně. Jeli to, já vám řeknu, jeli to pěkně propečený, šťouchaný brambory, hezky promaštěný, abych se doma zaligroval a nikoho bych tam nepustil.
2: Ale já vám chci říct, že je-li to nějaká taková baladická věc, že musím vědět, o co se jedná, co mám doprovázet, co potřebujete. Co to je, co budete přednášet? No, ale co chcete k tomu nejdřív?
1: No, prosil bych vás, jestli byste nemohl udělat předehru.
2: Jak dlouho, prosím?
1: No, já jsem předehry neměřil. Nějak tak akorát, no to řekněme 60 cm.
2: Ale ne, to se tak neměří. Například předeřa Kvalčíku. Ta má obyčejně 4 takty a muzikanti tomu říkají kila. Například předeřa Kvalčíku má 4 kila, víte, předehry. 4
1: no
2: kila.
1: Tak to jak na to tak u mě koukám na ten text, tak já bych toho tak potřeboval půl metráku. Udělejme půl metráku předehry a necháme tam ještě 50 deka na pytel.
2: Ale dobře, já už tu délku nějak udělám, ale musíte mi říct, zdali ta předehra má být vážná anebo veselá.
1: Vážná.
2: Vážná?
1: Smrtelně vážná.
2: Tak to musí být mol.
1: Ne, jo, kde ho bem mol. Doma mám dost, ale tady, kde to honem se... Máte na mysli ty motýlky, jak se živějí dírama?
2: Ale co vás napadá... To je hudební pojem, máme dvě hlavní skupiny tónin. Je tónina mol, to je tónina měka, pak je tónina dur a to je tónina tvrdá.
1: Tak to neznám. Já znám jedině tvrdou a to je plzeňská dvanáctka, ale taky se jde po ní na mol.
2: Já vám teda zahraju tragickou předehru C mol.
1: Prosím.

0: Co to je?
1: No to je tragická předehra.
0: Ale to pak to není žádná tragická předehra.
1: No já to upravím.
0: No a dovedl byste znázornit sovu?
1: Je to umím, jak houká sova, to no. Jsem dělal v divadle.
0: No a teď bych vás chtěl poprosit, jestli byste uměl znázornit, jak letí ptáček.
1: Ptáček, no prosím.

0: Ne, jo, tak tohle to, to je ptáček.
1: Prosím.
0: A teď bych chtěl ještě znázornit vítr. Dovedete, já bych tady v jednom místě potřeboval větry.
1: Větry? A mám to udělat na ústa?
0: No, udělejte to, na co vám to půjde, že jo?
1: Jedině na piano.
0: No tak na piano.
1: Na piano,
0: na piano.
1: Prosím, větry.
0: Co to je?
1: No větry.
0: Ale to nejsou žádný větry, to se honí mastný papíry v průjezdě. Vítr, mohutný vítr, jak se opře do těch lesních velikánů před bouři, nebo před velkým deštěm. A teď se to všecko klaní, skoro současně ty stromy, jako by chtěli říct, moje úcta, pan Filau, pojďte do lesa. Jsou houby, najdete houby.
1: A tak, tak prosím, větry.
0: Ale to nesmíte říkat tohle, no, to jsem vám to jenom chtěl znázornit.
1: Prosím.
0: No, a teď ještě bych vás prosil tok vody.
1: Tok vody, prosím.
0: Moment, hej, to je Vltava.
1: To je Vltava.
0: No, tak to je na mě moc široký. Já bych potřeboval takovou bystřinu, horskou bystřinu, i to je znázornit. Byl jste jistě v Harachově, jak je tam ta...
1: Mumlava.
0: Mumlava, no to je taková bystřina, kde jsou ti pstrzy, víte, jak to tam hemží v té vodě.
1: Ano, já to tak zahraju potom.
0: No, no a teď bych vás poprosil, jestli bychom mohli jít.
1: Ano, prosím, můžeme začít.
0: Jo?
1: Ano.
0: No tak. Parada krve, rozkoše a smrti. Moment, ještě se mám nedal na meni.
1: Prosím.
0: Musíte čekat. Parada krve, rozkoše a smrti. A ne tragedie princezny do Remi Fasole.
1: Sido!
0: Ale Sido, kde? Sido, co?
1: No na konci přeci.
0: Do.

0: Páni, jdete vzal ten sidol. Jaký pak sidol? To je do re mi fa sol le, ta princezna se jmenuje do re mi fa sol le, ne sola. Fa sol le, fizule.
1: A ta?
0: No, tak znova. Balada krve, rozkoše a smrti, aneb tragedie princezny do re mi fa sol le, aneb kde je rytíř Pix. V hlubokém lese, na temné skále, tyčí se hra starého krále. V hlubokém lese, kde houká sova, a když jí to nejde, houkne si znova. To hradu cimbuří, větry zle fučí, jako když někde vzteklej pes kňučí. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam stojí. Sedí, klečí.
1: Ale leží.
0: Jo, ale hrajete, stojí. To mě instruuje. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam leží. Čeká, že rytíř z boje se vrátí, brinkáním na harfu chvíli si krátí. Oblaka po nebi, sem tam se honí, jen princezna touží po rytíři koni. Ptáček na římce píseni zpívá, však princezna nedbá a v dáli se dívá. Potuček pod hradem šumí a šumí, jen princezna do dálky kouká, kouká.
1: A čumí.
0: Ale no, může čumět princezna, to se čumí jen do výkladu. Jak to bylo?
1: Potůček.
0: Potůček pod hradem šumí a šumí, jen princezna do dálky kouká, kouká, jak umí. Teď jsem na to přišel. Čekala, čekala, čekala. Čekala, čekala. Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
1: Operně?
0: No jo.
1: Tak operně.
0: No.

0: Co na mě křičíte, Klimprton, co to je?
1: Ale já teď zpívám Pinkerton.
0: A kde je to?
1: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
0: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
1: Ale to je přeci ten známý děj opery.
0: Aha, a jak jste to křičel?
1: Pinkerton.
0: A vy jste ho znal?
1: Ale neznám.
0: No tak to hrajete.
1: No tak pokračuj. No.
2: Čekala, volala, kde je Pixla, kde je Pixla, a poslední
3: slova v herle
2: je Pixla.
3: V zoufalství vypila jednu půl flašky, pak sebou třískaná špadaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř jede.
0: Moment, co to hrajete? To není žádný rytíř, to je nějaká chromá hajtra. Rytíř má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu, z nozder plamen a od podkop mu lítají jiskry.
1: No prosím, tak no. Bude jiný ten kůň.
0: No bude, no.
3: Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede.
0: Moment, hej!
1: Co je?
0: Když jsme to přejeli.
1: Přejeli?
0: No bodejt ne, to by jsme byli někde na Karlštejně. No tak znova.
1: Tak prosím.
3: Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede. Moment!
1: No.
3: Uvázal komoně na dvoře k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahor.
0: To už je tam?
1: No ovšem.
0: Tam vidíte jak zátopek, to přeci nemůže takhle rychle vyběhnout nahoru rytíř, když má na sobě to, jak se to jmenuje, to plechový
1: brnění.
0: No a takhle nemůže vyběhnout. Musí, řekněme, jak mu to ten krunýř dovolí, že jo?
1: Prosím.
3: Uvázal komoně na dvoře k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.

0: Bloužil se po hradě, vše se v něm chvělo, když náhle zakopne po její tělo. Tu rytíř dal se do pláče, co pak to nešlo jináče? Proč nečekáš, a kdysi, proč život brala si?
1: A proč

0: uvítáh dýku pruce a vrazil si v srdce, pak se svalilo všem, smrt, konec, po všem. Když je jednou po všem, tak už nemůžete nic hrát, protože je po všem. Musí mít poslední slovo. Pak se svalilo všem, smrt, konec, po všem.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
0: No jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: Já vás hned poznal.
0: Tak? No jo, vás taky.
1: Jo.
0: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. No jo. Podle obličeje.
1: No jo.
0: Taky tak trochu jako...
1: No, taky, to taky, víte, člověk musí tak, jak si.
0: Ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba tak nějak, jak bych tak řekl...
1: Jo, to máte pravdu.
0: Že jo, ano. To je právě ono, tohleto, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde,
1: no
0: víte,
1: jo.
0: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
1: To já znám, no, jako u mě.
0: Taky, že jo, no jo.
1: Jednou vám do toho přijde tohle anebo tamto, že
0: ano. No. Nebo i něco jinýho.
1: Jo, taky.
0: No jo, to je právě, to je ono, tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
1: No jo.
0: Člověk jedno pro druhý zapomene,
1: no,
0: jde,
1: no.
0: Vy nevíte náhodou, co jsem chtěl
1: taky
0: říct.
1: Taky ne, nevím,
0: jo.
1: No.
0: Jo, už vím, tohle jsem chtěl říct, ty. A co jinak takhle jsem chtěl říct?
1: Ale, no tak různě.
0: Různě, jo. Já jsem si to myslel, ano. To jsou novinky,
1: no.
0: Utíká to, co?
1: No, to to letí.
0: No jo. Dědeček pořád ještě mrtvej.
1: Jo.
0: No jo, není přešťastný manželství.
1: No jo, to je pravda.
0: Manželství to musí klapat,
1: ne? Šťastný manželství především.
0: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No, když jako zanáší.
1: Jo, tak, no jo, to.
0: Tak to je konec.
1: No jo, to máte pravdu.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě dostám.
1: A víte, že máte, no jo.
0: Já už budu muset pomalonku, paní Ašpano.
1: Spěchat, já taky letím. No. A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
0: Ale celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Je, to vám gratuluju, no a manželka?
0: Ale ta to ještě neví, až se dlouho doví, to zas bude randa.
2: Přátelé, závěrem mi dovolte, abych zde pronesl zadním vchodem, abych zde pronesl přednášku na téma sex. Přátelé, ovšem je to vědecká přednáška, soustřeďte se na ty věci, nebudu to šestkrát opakovat. Dovolte mi, přátelé, abych se tedy dnes zde v lázních Luhačovicích zabil pohlavím. Čiž zabýval pohlavím. Já už taky v poslední době špatně vidím. Nosím sice brýle, ale zatím jenom na noc. Promluvil bych zde o velmi choulostivé otázce, ve které je řada předsudků a domněnek, a to především z těchto důvodů. Přátelé pohlaví. Totiž, co to pojímám? Chci říct, přátelé čárka. Napomněl čárka. Přátelé čárka pohlaví je u dospělých lidí zakrýváno již od útlého mládí až nahoru potom. Proto lidé znají svoje pohlaví, svoje ústrojí. Do deště. Do chuleme meleme. Menice a podobně, ale svoje pohlavní ústrojí znají jen velmi povrchně. Řekl bych, že zvláště mužské pohlaví bývá pouhým okem jen sotva viditelné. Mnohem hůře je pro vědeckého pracovníka mého kalibru, abych se o sobě tak nelítostně vyjádřil, dosažitelné pohlaví ženské. Já jako důkaz uvedu, že jsem žádal několikrát náš ústav, vaše já jsem z ústavu. A mě tam mají rádi. Já je taky. Pravidelná strava. Jako v lázni. Náš ústav zatím nemá možnost mě poskytnout ani jediný ženský exemplář. No, tak já už to nějak... No, přátelé, lidská společnost skládá z potvor. Totiž stvorů. To je těma brýlema. Stvorů, kteří mají až dvě různá pohlaví, mužské a ženské. Ženské pohlaví, kterým bych zde dnes se chtěl zabývat jaksi podrobněji, protože jelikož... je to můj koníček. Se od mužského pohlaví zřetelně liší. Já jsem to zjistil. Zjistil jsem to takhle jednou v tramvaji, když to cuklo. Jsem jel do ústavu. Přátelé, díky rozličnosti pohlaví nám dochází k oplocení. Já tady ještě něco snesu. Taky, že jo. Jenom C-čko. To je tím počasím. Jo, jo. Vy, kde to je? Koplocení, koplocení. Položme se nyní všichni na otázku, jak dochází k oplocení. Koplodnění. Koplodnění může dojít spojením, může dojít k oplodnění muže? Dojít nemůže. Naopak, muž může, pokud ještě může. No jak tomu dochází? Samozřejmě není myslitelný, aby nějaký muž nějaké ženě prostě jednoduše přišel, jednoduše ji oplodnil, přátel. Kde bychom to byli? Není možný ani v lázních Luhačovicích. Muž s takovou ženou nejprve, jak my říkáme, pouze filtruje. Toto filtrování je vlastně jakási přípravka k vlastního oplocení. Známe z fyziky, filtruje se voda přes písek. Známe další fyzikální zákony, Faradayova klec, Foucaultovy výřivé proudy, Archimedes ve vaně, my dáme ho ven. Muž, nechte ho, muž se ženou, nechte mě, prosím, muž se ženou hovoří jazykem svým později, já je taky francouzsky, se dostává, tím se dostává šklíbání, mezi tím nemůžeme vynechat braní na ruku, vlastně za ruku, no na ruku taky ne, my bereme desátýho. To jsem vždycky vzrušený, ale... Muzikanti taky, že jo, tady se směl, totiž, oni mají v hlavě jenom noty a desátýho. Když to já mám v hlavě jenom desátýho. Tam, to jsem zbytečně odbočil. Ano, a dívka, žena, ano, kde to jsem? Co to povídám? Ano, přátelé, kde to jsem? V Luhačovicích, ano, tím se docela máš líbání, mezi tím nemůžeme vynechat braní, ano, na ruku líbání, dívka, žena si zvyká, přimyká hlavu k hlavě druhově, hově, hově. Dívka přimyká, chlapec zamyká. Dále partner dává partnerce rty do očí, do vlasu, k nosu, k uchu, k ňuchu, k ňocho, k ňoch. Mňaf, mňaf, mňaf, mňaf, blaf. Berany, berany, doc. Partneři se sobě tisnou, aby jedinou nemohl otrhnout. A najednou, a už jdeme do finále. Najednou, jo, co to, co se to děje, přátelé? Najednou, partner rozepíná knof. Jo, jo, jo, jo, jo, no to není možný. Najednou, a gol, jo, co bylo, najednou, a... Kousne. Hledá kořist. Vlastně partner. Co se mi tam dostalo o někde? Partner, ostatně oděv odhazuje, neskládá ho jako na vojně. Jak blbej. Ale věnuje se stále více motorce a vlastně partnerce. Hladí, hledá, hlodá. A mezi tím najde to, co vlastně hledá. No, v podstatě ani nic jiného nedělá, jako, že to až jako náhodou to najde. Samozřejmě, že nevykřikuje překvapením, ani to partner... Ani s tím nevěří k sousedům. Ani to partnerce nezdělí. Ona sama za několik okamžiků pozná, že to našel. Ne, já nevím, čemu se tak smějete. A oddychne si. No, zde bych svoje pojednání raději ukončil, až nevím, kam až by to mohlo dojít. Na závěr asi tolik, přátelé. Dejme si na to ruku všichni. Na srdce. Jsou stále ještě mezi námi tací, kteří si myslí, že stačí pouhé mávnutí kouzelného proutku. A problém sexu, který se řeší celá staletí, bude náhle vyřešen. To není pravda, přátelé, víte? Paž takovýhle prut nikdo z nás nemá.

0: Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím.
1: No, vy zprosťáku.
0: Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
2: Tak přijď, jo.
0: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? No, ale to už jak si patří do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karli, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Je, počkej, Karli, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karli. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? A já ti nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karli, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, vy? No jo, no. Ty, Karli, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karli, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že tě nevím. Tak já se jdu podívat, Karli. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karli, počkej. Ty, Karli, 80 korun. No, a člověk neví za co, veď. No. Tak pá, Karli, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karli, pá.
3: No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem.
4: Jo, soudruha Lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co? Zavolej Kloupáčkovům a Tiníčka vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jiníčka a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jiníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jiníček, tak tě Bůh.

0: Tak jedete nebo nejedete?
1: Jím.
0: To vidím.
1: Když jedu, samozřejmě, já jím, jo?
0: No.
1: Já pojedu.
0: Jo.
1: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo? Spaghetti alla pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo? No, dostanu to ve slovanským domě.
0: No, ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte?
1: No, mluvte.
2: Signorina?
1: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
0: S váma, já
1: nemůžu. Bene, omluv jenom italsky. Signorina non mangiare.
0: Signorina non mangiare, tak signorina vy mangiare, že jo? Ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete?
3: Můžu?
1: Pianci, 13 let starý.
0: Dobrý. Kolik?
1: 13 let.
0: Ne, myslím, kolik.
1: Jo, quanto costa?
0: Quanto costa, no.
1: 1500, myslím.
0: 1500?
1: Jo, lir tedy, lir.
0: No, můžete se pomát.
1: Tak to.
0: Víte, za to jsou dva svetry.
1: Ha. Mě na spagety svetry nechutná, víte?
0: Je to možný? 1500 lir, tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. By z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a dýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Pustáky už jsou stejně z módy. No ale co, já se rozčím, no. To je nakonec vaše věc, jo, ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
1: Ne, ona je to práce s těma špagetami.
0: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
1: Co pak?
0: Já jsem sledovaná. Venku.
1: Venku?
0: Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já no. Co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo? No, tak, abych vám to... Abych vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Jo? Takhle, jo?
1: Naschledanou.
0: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat. Já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože...
1: Ano, já tomu rozumím,
0: Kouká po mně, jo? Jo? A proč myslíte, že po mně kouká?
1: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
0: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte. Já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou a jak jsou drzí. Já bych skoro řekla, že Italové po mně šílí. Ježiši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten čistý. Abych vám to teda dovyprávila, jo?
1: Jo, můžeme jít pomalu, já si novému kusíček, arrivederci.
0: Grazie. Arrivederci?
1: No, jste
0: mi chtěla něco... Jo, ano, tak. První den v Neapoli, jo, jedu autobusem.
1: Jo.
0: A koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další. Jo? Tak, koukám do novin, jo? A vedle mě takový snědej pešák.
1: Jo.
0: A čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on četkle. Tak já vystoupím, jdu k hotelu, že jo, a do hotelu a on vám za mnou furt až k mému pokoji, jo, a že prý by chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle.
1: O co?
0: Ale no tak, moc a
1: nás. No ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
0: Tak, jo, no.
1: No o co?
0: Ježišmarja, je to možný? No, vy hold nejste Ital, že?
1: Já hlavně pořád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
0: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
1: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plnej rozpustilců, no.
0: Tamhle je. Ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. Má, má krásný zuby. Možná, já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On se kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes půl Neapole. Přes půl Neapole.
1: Hele, hele, hele, ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
0: No tak, s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
1: Jo, dobře. Malej je.
0: Zrovna malej, to se taky
1: říct nedá. Přece. Tak já neříkám, že je podměrečný no. Přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? No. On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo? No. A já to s ním vyřídím, jo?
0: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý. No. Je to ještě chlapec.
1: No jistě, že... no, já taky tak si budem rozumět, že ano?
0: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli. Málem si mi popletla hlavu.
1: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
0: Prosím vás, a co ten chlapec? Řekl jste mu?
1: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
0: Maria, jak to přijal?
1: Správně, abych zapomněl, úplně mám u vás 300 lir. A přijali ochotně, no samozřejmě.
0: Jak to, ale vršel jako...
1: Jo, počkejte, já se vám to... Podívejte se, Jiřinko. No. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
0: No, usmála.
1: Usmála. S takovým jako příslibem, jo?
0: Ale no,
1: usmála
0: jste se. Jsem se, no.
1: No, a on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu. Srdce mi někne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenka.

va più in misera. Frizer dovede se nobl chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje, ondula si zvoleje.

0: Poznamenejte si, tajemníku. Především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodbouchne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
1: Já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
0: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnícím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
1: Ano, prosím, znamenám si, vážený pan řediteli, ještě něco?
0: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
2: Kus.
0: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
1: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
0: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
3: Lili.
1: Co má?
4: Lilian Tvarohová.
3: Já jsem tady.
0: Vítám vás. Vítám vás, nejsrdečně. Můžete si klidně vzít brejnat, mě to nevadí.
4: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
0: Co?
4: Jedno mínus.
0: A tak. Pardon, dovolíte. Dovolíte, abych...
4: Já vám dovolím všechno.
0: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
4: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
0: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím, jen si, podložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že? Nože, jak pak je s vámi? Stále svobodná?
4: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla provdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
0: Nebyl to ten pravý?
4: Ne, dost bohatý.
0: Nože, stečno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
4: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
0: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
4: Ne, u nás jsem nehrála.
0: A tedy u nich?
4: Jo, u nich jsem hrála.
0: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte?
4: Biliár. A jak mi, jo, no to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Měl tágařství.
0: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
4: Ano, ano, prosím, prosím.
0: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
4: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
0: Vy sama?
4: Sama. Je to o vášni. Víte, co ty myslíte?
0: Ano, snažím se vzpomenout. No, tak prosím.
4: Ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl. Víte,
0: no nevadí, jen tak jen to necháme tam... na Inzi.
4: Ne, já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší?
0: Ano,
4: tak jsme v lese.
0: Prosím vás.
4: No, jsme v lese. No, a tu kos šibalsky pípne.
0: Aha.
4: Dáme žlůva. Ej, žlůvne. Žlův. Cítíte to?
0: Co? Nevějte tomu, prosím.
4: Na lavičce u tůňky sedí kdo?
0: Vodník.
4: Tam sedím já.
0: Tak vy.
4: A jen tak v košilce.
0: Abyste se nám nenastydla.
4: Já jsem utekla z ústavu. Ale... Tu dívčího.
0: Ano, ano, ano.
4: Takže já jsem jenom v té košilce.
0: Ne, ne, já bych rád především viděl něco z vašeho.
4: Jo, tak košilku já škrtám, jo. Košilku až pak, co?
0: Vezte to, chci vidět umění.
4: Ne do cukavce. Já jako sedím, jo, na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partnera, říká, slečno, jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
0: jo.
4: Jen se takhle koukám,
0: jo, jo.
4: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvab té role. Očima.
0: No, snažím se to pochopit, no ale nevím, pokračujte.
4: Tak to zase klečíte v chvíle pauzy. Jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase takhle.
0: To je milovní, to bychom potřebovali.
4: Já zase takhle, jo? Nic neříkám.
0: Jo?
4: Zase mám prýma výraz a myslím si, Hergot, chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. Ale to jenom očima. Já furt nečím, ne?
0: A řeknete vy vůbec nic?
4: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. On je takový. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je.
0: No.
4: Rozuměl,
0: ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Marišu. Nemohli bychom tak být trochu hopem?
4: Ale jo, pane, já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Ovšem, já nemůžu o toho krásného partnera. Ten má tu vrchol svý role. No, on se měte se... On takhle klečí, jo?
0: Jo.
4: Kouká se na mě už trošku, no, hladově jako kokr španěl na bažanka.
0: Sakra.
4: Víte, je takhle a říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se do hrudu. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
0: Co je?
4: Tam je jako hráz, víte. Tamhle, jo, kde se vzal, tu se vzal.
0: Hajnej.
4: Ale ne, nechte mě, hajnej. Tam jde takovej jako chuligán. Špinavej, odpornej chlap. Hrgo, to byste mohl hrát, vej. Je lehká role. On se jenom po pomoc, víte. Tak protože to je můj partner.
2: Ну, uklidni se. Tady pan ředitel, když vidí mladou holku, tak neví, co se s ním děje. Co, blbnete? Ne, ne, to stačí. Stačí, co by měli. Vemte papír, hoďte ho do mašiny a píšte.
4: Ale pane ředitel, to není konec ještě.
2: Ne, mě zastavte. Píšte. Píšte, návrh smlouvy o angažmá.
4: Ježišmarja. Karle. Ještě vy mě, pane řidici, chcete angažovat, bojujem tak?
2: Ne, vás nikdy, no vy si klidně mečte dál, no ale toho vašeho partnera, milovníka, budu ho rodiny. Potřebuju Francka, máme ho!
4: Karle, jak jsi to? A kvůli tomu jsem odešla. Odpočte!

svázala, s každým tančila, s každým jančila, s každým klukem se škádlit nepřestala. V jednom měsíci všichni chasníci byli s mladou paň mámou v ústem spojení, nejen starosta, mladý pakosta, teď už všichni byli nadšení.

0: Alfrede?
1: Alfrede,
0: mně se stalo něco strašného.
2: No to je strašné.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
2: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
2: Co?
0: No.
2: A kolik?
0: 200.
2: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
2: No. Za to si to tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
2: Proč do tašky?
0: No co proč? No tak to dělám vždycky tak.
2: No pak se ale všem není
0: už tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
2: Asi.
0: Asi, no.
2: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
2: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměsíčná, no prosím, tady to je. 200 jsou.

0: Ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
1: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
0: No to je ti málo, ztratila 200,
1: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
0: Co by na tom bylo horšího?
1: Co?
0: No.
1: Ta noha.
0: No to noha.
1: No to bys ovšem takhle nevyváděl, víš?
0: No proč bych taky vyváděl?
1: No samozřejmě, protože by to byla moje noha.
0: Ne, no ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
1: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je
0: vtipnej. Kdyby si zlomila nohu, tak jednak by ti dali do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč. To no, je ten rozdíl mezi
1: no. Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
2: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
1: A ono se je snad bez chyb.
2: To já neříkám.
1: Tak.
2: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale posluš,
1: no, tak ono by se nemuselo chodit
2: tak
1: daleko,
2: že? Já jsem zvědav, no prosím, například.
1: No například?
2: No například.
1: Například před týdnem se nechal v restauraci zapalovat.
2: Naštěstí tvůj.
1: Prosáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
2: Občanka, ale tvoje občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, včeru ti povídám.
1: Pokavaď si pamatuj, včera se nechal na ulici stát. Auták.
2: Včera, on se tam nechala tý stát furt, víš?
1: To všem nezamčej.
2: No, je. Teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii? No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
1: koukám. To snad stačí, ne?
2: Co?
1: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No, a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným 200 řve!
2: Co?
1: Žve!
2: Ono se tady žve.
1: Žve.
2: Tady se žve?
1: Jo.
2: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může žvát! A kvůli mizerným 200 říkáš?
1: No to jsem neřekla!
2: Ty jsi řekla mizerným 200?
1: Mizerný jsem neřekla.
2: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to.
1: Neřekla.
2: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Vidíš, s 200 dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za 200 na v jakýchkoliv velikosti. A pěkně pri hlavu ti
1: co? Fajn, tak aby si mi ty 200 nevyčítal, aby si o ten mamon zbytečný nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
2: Co chceš dělat?
1: Počkej.
2: Co chceš dělat?
1: Počkej, to budeš koukat.
2: Pojď sem, neotvěřte ten nábytek, nikdo se zničí.
1: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
2: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
1: Jak to? To je náramek od mojí maminky.
2: To je od tvojí maminky, ale tady co by maminka řekla, že byste náramek. Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
1: Vidně ho.
2: Je to sem.
1: Mně je to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
2: Prosím.
1: Klidně ho střelím.
2: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
1: Ježišmarja, kde je ten náramek?
2: Je, takže my bychom ztratili snad i ten náramek, že jo?
1: Prosím, tohle tady,
2: no, tak mě ho ukaž.
1: No
2: tak mě ho ukaž. To jsem teda
1: vědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
2: Jaká portmonka?
1: Jaká portmonka, no. No, no. A v ní jsou ty 200, takže já jsem vlastně měla celou tu dobu co portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
2: No to vidím.
1: No.
2: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmonku, tohle to v tomhle tom, ty o tom vůbec nevíš.
1: Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
2: Co?
1: Co?
2: Co jsi to řekl?
1: Nic.
2: Že se nic nestalo?
1: No tak to. No,
2: a to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk!

0: Ahoj, kočička.
1: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
0: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného, nechceš mě říct?
1: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
0: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím.
1: Ne, budeš. Já teď už... Já...
2: Co je to? Proč pláčeš, prosím, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz, já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos, nebo ukous. No teď já nevím zase nic, já ti nerozumím, co jsi ztratila?
1: Že jsem ztratila portmonku i s penězma.
2: Kvůli tomu pláčeš, portmonku i s penězma, no, to jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No.
1: Právě to.
2: Co? No kolik? 20?
1: 120.
2: No, prosím, 120 korun svůj. Přičel si dáváš peníze, no? Co se dá dělat, to se může stát každým.
1: No, ty jsi tak hodný, Alfrede, ty jsi tak hodný.
2: No proč, říkám, to se může stát každým.
1: No,
2: to bylo 200.
1: 200,
2: počkej. 200. A 200 mě, ano. No tak 200 korun, to jsou peníze, ale... Jak se říká, život dal, život vzal, horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
1: Že by...
2: No.
1: Alfrede, mě to stydět strašně mrzí.
2: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulej týden najít občanský průkaz. No, hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci, vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne tohleto.
1: Zamčenej,
2: no, víš, co by to bylo, bratru 40 tisíc, takže 200 korun proti tomu.
1: To mi neříkej.
2: Co?
1: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
2: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200 korun? Prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
1: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
2: No.
1: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
2: A proč, ale?
1: Co pak to nechápeš?
2: Ne, to nechápu.
1: Já jsem toho plná. Celá plná.
2: Probo, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
1: Tak dobře.
2: No vidíš.
1: Ale já ti znám.
2: Jak to?
1: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
2: Já a že? Prosím tě, co pak jsem primitiv.
1: Seš, miláčku, seš. Jinak jsi tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
2: Prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
1: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
2: No, prosím.
1: Teď už budeš mít před očima pořád ty mizerný 200. Já to poznám. A já budu chodit do koupelny plakat.
2: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
1: Já?
2: No jistě, no kdo já? Ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co? Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utří si slzíčky, usměj se, dej mě puzinku, no a je to. Co je?
1: Ty to děláš schválně.
2: Já? Proč?
1: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
2: Ježiši.
1: Ano, chceš udělat, jaký jsi velkorysej grant, abych já si připadala, jo, jako socioparazit.
2: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
1: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
2: Tak já jsem říkal, abychom... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
1: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, tak?
2: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít, sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co s tou bude mít, to všem nevím.
3: Tak jedu.
1: Než takhle, tak to si radši jdi.
0: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
1: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řekl!
2: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost! Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život, že jo?
1: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
2: Do hospody. Na pivo.
1: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já tady můžu zůstat.
2: Evo, Miško.
1: S tímhle
2: zem. Podívej se, co jsem našel.
1: Ježiš, to není
2: pod kostnem, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment. Jestli tam...
1: No tak, Alfrede, tak. No tak.
2: Ale to je go. Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratili 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
1: Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
2: Teátr já?
1: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden... Primitive!
3: Řeknu vám to hodně nahlas, abyste to slyšeli, že

Můj táta byl slavný řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím přirvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej ani s hudou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: zároveň, co jsem chtěla dát. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. Je možný. Já se zeptám. Ahoj, Anduo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale... Prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už... Už by tady od včerejška musel být. Jo, jestli ho nemám za sklanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne.
1: Překvapení.
2: No, žádný, já se nedívám, já nevidím.
1: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
2: Dáme si šampaňský.
1: Šampus ne. Jsem chtěla malovat. A oni povídali.
2: Tak to ty jsi mě. Víč?
1: No.
2: Žádný játýrka. Žádný.
1: No.
2: No tohle snad není.
1: No to je ne.
2: Tohle snad není možný.
1: Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, já jsem zalejvala denně.
2: Ty jsi zalejvala vermutem?
1: No dovol, jak by se tam...
2: Já z toho cítím
1: vermut.
2: Tyhle chodí se vlašský salát, tamhle přeciní voholenej kapku, co tady dělala?
1: Já to uklidím, to...
2: Co je tohleto?
1: No co by to byla pánev?
2: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jste
1: dělala? Já jsem chtěla
2: původně
1: asi dělat
2: hlupatýk
1: na
2: vlky. A co ty flašky tady? Co je plno flašek? Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně a řekli jsou na zálohu. Potom mi vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice, tohleto. No tak mluv!
1: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
2: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
1: Ne, to byly ještě plný, Karlo. To byly plný.
2: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak si to říkáš, a? Myš, já vytáhne paty a košky mají brejt. No, pitomec. Já tam neúpí blázních. Pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš, jestli nemáš každý z té hospodské staří žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
1: Jo?
2: Mohl jsem. Dozval jsem tak starý, že bych nemohl.
1: Ale ne, Karlí.
2: Na předschodu vydlela krásná operní pěvkyně.
1: Jo.
2: To ona teda ztratila už hlas, ale figurem zůstane. A já ne, paní ne. Já bahno.
1: Karlí, já bych to takhle malinko.
2: Ježišmarja, myšle.
1: Jaký myšle?
2: Žádný myšle. Ale moje šandy zapršený v šunkořeka. Co to má znamená v tohleto?
1: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
2: A právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jaký od souhlu starý měla, který ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky.
1: No dovol, tedy já ti řeknu, já pod první No, dnes jsem umazávala vidět čárku po čárce.
2: Tady žádný čárky nevidím.
1: Ej, když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
2: Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
1: To ti klidně můžu říct.
2: A to mě řekni, to mě zajímá.
1: To ti řeknu. A teď to mě zajímá.
2: Tak, Tanjo!
1: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý kroupy.
2: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
1: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrz ten. No jo, si ho pořádně.
0: Ale prosím tebe.
1: Foxteriér.
2: No a co má být?
1: Je tě málo.
2: Ten byl v komediánské hůl. Už mě rozšlápal, bačkovi skoro odpočíš se. Říkáš, to byly holky.
1: Katinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majníkatá.
2: Já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody někýla víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
1: Nejdřív zeštím noha. A já ti teda řeknu všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
2: No, a takhle to. Kolik jí bylo? Taníře.
1: Povídám svátek.
2: No, pardon, svátek, já už ani neposlím. Počkej, svátek?
1: No, svátek.
2: Svatá Anna, hladnost rána, to se říká v červenci. A je prosinec.
1: Víš, já jsem si říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
2: No, tak vidíš.
1: A Věra vošmicla a já tam holky. Prosím vás, holky, já to tady mám uklízení.
2: Já to tady ani nepovídej. Ty sluč, aby mě to děti. Tohle? Kolik jsem ti říkal, abys tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu?
1: No.
2: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád uprašuju ty tyhle ty, aby jsem tahla tyhle ty? Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, já to ani nechtěl říct, denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedný a tím, já jsem to
1: zvukal. Víš, jak se to těžko odříká, tak vám navštěvat. Já to neumím.
2: Protože tě každý utáhne navaženou nudli. Protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
1: To ne.
2: Zůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec. Já vládní. Nic neužil. Jenom ty procedury. Procedury. Mě už bylo zle z toho bahna. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Pátka zabedněna. Jsme se rozptilovali dámu.
1: No,
2: to jsem z toho, to jsou lázně.
1: S jakou dámou?
2: Na šachovnici.
1: No, tak podívej se. Co jsme si to smasli, jo? Ty jsi se po večerech rozptiloval s dámou, já jsem zase hodně stačila uklidit. No, ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyňu.
2: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekal, že nejde to půjčo. To rozumíte mi. Cvíkr.
0: Co by to bylo? Cvíkr.
2: To já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
0: To není tvůj?
2: Ne, já si na všechny svý věci vyšívám. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvíkr?
1: Teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej čtvrtek. Najednou mi zeslá zrak. Koukám.
2: Rolinko. Hele, nasad si ten cvíkr.
0: Že to já odnosím pořád, to bych...
2: Obráceně.
0: Ale vidím i tak...
2: Nasad ti cvíka. Tady mi někde.
0: Komisle.
2: Bez přípravy, nepřemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkem a čteme. Raz, dva, jedeme.
0: Tupy, tupy, houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelíku pod kasada sedí sobě lesní pada. Ještě dál.
2: A ještě kousek.
0: A povídá, Tomane, snad se ti nic nestane.
2: Stačí. Odpust, já tě podezřívá. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší. Agáta Christie. A tak tohle to je konec. ty si vůbec nic dělal v tom, že na to všecko, ty myslíš, že jsem kuchyň, že jsem nadřezem, když jsem dále pravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Arátu Christy od našeho klasíka milovaného.
1: Tak to vidíš, jak mě slábne zrak, já už
2: tohle to je konec, já víš, co udělám, já si vezmu pěkně svý věci, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
1: Tohle to mi nemůžeš udělat. Nesmí, nesmí, nesmí. Já jsem teď tak bezmocná v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím. Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsviť.
2: Takže ty si z toho ještě můžeš dělat legraci, tě ještě z toho lepšího můžeš dělat prášku. Tak to teda ne. To teda ne. Já hlava skupová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
1: Nebral, říkal, jo.
2: Jednak jste nic neměli. Furt nestavěný barák, pak se ještě zjistil, že to byl strejčkův. A já jsem si měl vzít, jak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
1: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt tu redukční dietu.
2: Co máš ležího? Duše v dietu.
1: Taky špatně stavu.
2: Ona by ty diety nechala, kdyby opusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
0: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
2: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčko je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
0: Tam, to já jsem ho neřekla, to si řekl.
2: Já ti něco povím, ať už je to jak chce. Mě všecky ženský můžou být ukradené.
0: Správně.
2: I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne. Julinka ne.
0: Jaká Julinka?
2: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Mbe, jako ty slibice, takový ty čiškovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre.
1: Aaaa, budu povídat pane inženýre.
2: No, pane, jako zástroj, kdo, prosím tě. Báno je báno. Pane inženýre, mě připadáte na to sousoší. Bio je skance. Zářený.
0: Tak zářený, a který ho asi z nich myslela?
2: Oba.
1: Je. To je už tak nespravedlivý, protože já tady sedím, píšu celý ty dny.
0: Už to ty nepochopíš, páč, já pracuju hlavu.
2: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím.
0: Já to nepochopím,
2: protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den úškovku, já jsem takhle kuchy a pak, že to nepochopím, tady to ty šmárání. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Přijďte a večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já... Ty to nemůžu. A tady se mě vrátí manžel. Co to je?
0: Kdo to psal?
2: To by mě právě zajímalo, kdo to psal. Mě tak na vezmi si ty svý pustý brejničky a podívej se.
0: Já nevím.
2: Kdo pak to asi tak psal, že je to tvoje písmo?
0: Já.
1: Ano, já. Já? Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
2: Ale původně... konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
1: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohohle toho všeho mám až na krk.
2: Tak tě přič.
1: Jen si jdi k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi, tak.
2: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
1: Sama, ano.
2: Ty mě posíláš tatínkovi? Ano. Mimo tatínkovi?
1: Mimo tatínkovi.
2: Pokud víš, že už je 14 dní opravu a já nemám od týho píku klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
1: Mě nedojmeš. Vem si svý saky.
0: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, santnerku a kružítko.
2: A co ta tatíková historická skříň?
0: Historická, jo.
1: To si klidně můžeš vzít u tatínkovou skříň.
2: Neurážím.
1: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
0: Jo, jaký červotoč.
3: Dobrý den.
2: Moment. Co se tam dělá v té naší skříni?
3: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
2: Co říkáme?
3: Aluminiový klíček, vypad mi.
2: Hliníkový klíček?
3: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
2: No, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni?
3: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně teplejc, nashledanou.
2: Rozumíš tomu?
0: Ne.
2: Co už dneska si ty lidi nedovolej víc?
0: My bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a
1: úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skříň.
4: To a smrkaj, kdo se hrabe.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Břeclav chce získat větší podporu státu na projekty, které mají pomáhat předcházet kriminalitě. Město nyní ze svého platí 4 asistenty prevence kriminality, dříve jich bylo 6. Evropská dotace, ze které byli tito pracovníci financováni, totiž skončila. Starosta Svatopluk Pěček proto jednal se zástupci ministerstva vnitra o možnostech další podpory. Řešili se nejen peníze na asistenty a domovníky preventisty, ale také obnova kamerového systému, SOS hodinky pro seniory nebo značení jízdních kol.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo i jasno, během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky, naměříme až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
3: Výrazný úspěch si z mezinárodní soutěže AVC Viena odvezlo vinařství Víno Hruška z Blatničky. Jeho Hibernal získal téměř 94 bodů a zvítězil v kategorii tzv. Pivy odrůd, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Jihomoravští vinaři si z letního kola soutěži odvezli celkem 52 zlatých.
0: Rádio Jihcymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo i jasno, během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky, naměříme až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
6: Nemocnice Kyjov využívá na ORL novou zobrazovací metodu NBI. Lékařům pomáhá lépe odhalit podezřelé změny sliznic v oblasti hlavy a krku. Metoda zvýrazní drobné cévní změny, které při běžném vyšetření nemusí být dobře viditelné. Vyšetření je rychlé, nebolestivé a probíhá ambulantně.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo i jasno, během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky, naměříme až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbb.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
3: Stavba křižovatek ve Bzenci by mohla nabrat zpoždění. Ředitelství silnic a dálnic podle města připustilo možné komplikace kvůli přeložce plynu a archeologickému průzkumu. Oficiální informace ale zatím radnice nemá. Město zároveň není spokojené s pracovním nasazením dodavatele a opakovaně urguje jeho i investora stavby.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo i jasno, během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky, naměříme až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Břeclav chce získat větší podporu státu na projekty, které mají pomáhat předcházet kriminalitě. Město nyní ze svého platí 4 asistenty prevence kriminality, dříve jich bylo 6. Evropská dotace, ze které byli tito pracovníci financováni, totiž skončila. Starosta Svatopluk Pěček proto jednal se zástupci ministerstva vnitra o možnostech další podpory. Řešili se nejen peníze na asistenty a domovníky preventisty, ale také obnova kamerového systému, SOS hodinky pro seniory nebo značení jízdních kol.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo i jasno, během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky, naměříme až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bb.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
3: Výrazný úspěch si z mezinárodní soutěže AVC Viena odvezlo vinařství Víno Hruška z Blatničky. Jeho Hibernal získal téměř 94 bodů a zvítězil v kategorii tzv. Pivy odrůd, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Jihomoravští vinaři si z letního kola soutěži odvezli celkem 52 zlatých.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo i jasno, během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky, naměříme až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Téměř letní víkend klasicky utnuli dešťové přehánky. A tak musíme u některých odrůd sbírat hrozny, které nejsou v nejlepší kondici a jsou napadeným plísní šedou. Tento problém lze, když už ne úplně odstranit, tak alespoň eliminovat. A pokud je hrozen napaden plísní masivně, raději jej vyhoďte. Ušetříte si tak mnoho budoucích starostí s vínem. Jenže i důsledně provedená selekce při sběru neznamená, že je vyhráno. I hrozny, které vypadají zdravě, v sobě zárodky plísní mají. A k tomu je třeba uspůsobit celý proces výroby vína. Oproti sběru zdravých hroznů musíme jednat pružněji a využít tomu i několik pomocných prostředků. Rmut ošetřte přípravkem Tanfur Blanc, který zamezuje oxidaci a šíření bakterií. Macerace hroznů je velmi užitečná, ale v tomto případě není úplně bezpečná. Pokud chcete trochu zariskovat a maceraci na krátkou dobu provést, je vhodné ji urychlit za pomocí enzymu Rapidase Expression, který pomůže zlepšit extrakci aromatických látek, zvýšit podíl samotoku a snižuje podíl kalů. Po ní následuje lisování, které nějak výrazně neprotahujte. Hotový mož odkalte pomocí enzymu Rapidase Clear, který nejméně po 6 hodinách stočte do další nádoby na odkalení bentonitem. Na to použijte speciální bentonit V Clear, dostanete tak plně čistý mož. Při stáčení moštu do kvasné nádoby přidejte do nádrže přípravek Fermihl Detox Extra Firm, který na sebe naváže zbylé nežádoucí látky, které by mohly bránit fermentaci. Kvasný proces samotný pravidelně kontrolujte, nebo jej nechte kontrolovat. Já na to mám doma speciální pracovnici, která má kontrolu burčáků na starosti. Musím říci, že je poctivě senzoricky probírá. Totiž včasným zjištěním problému si do budoucna ušetříte mnoho práce. Pokud jsou hrozny silně poškozené, musíme postupovat nekompromisně. Když jsme umírně nahnělých hroznů postupovali pružněji, v tomto případě musíme se zpracováním vyloženě spěchat. Napadené hrozny obsahují velké množství nežádoucího enzymu lakázy, který způsobuje nevratnou oxidaci. Abychom tento enzym vyrušili, je nutné aplikovat tanin s vysokým antioxidačním působem. Výborný je například Fermitan Green Hill. Co se týká macerace, tu u silně nahnilých hroznů vůbec nedoporučuji a po pomletí hroznů rovnou lisujte. Lisování by rovněž mělo probíhat velmi rychle, aby styk s napadenými bobulemi byl co nejkratší a taky ne moc vysokým tlakem. Následuje odkalení opět enzymem a bentonitem Bentohill V Clear, které dokážou část nežádoucích látek eliminovat. V případě extrémního napadení můžeme přidat k bentonitu ještě aktivní uhlí, ale pozor, příliš velká dávka aktivního uhlí může hroznům vzít i zbývající pozitivní vlastnosti. Jak se říká, všeho s mírou, a pokud jsou hrozny úplně zčernalé, nezbývá než to vzdát. Není to žádná věda a pokud si nejste jistí pořadím, rádi vám u nás poradíme. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Nemocnice Kyjov využívá na ORL novou zobrazovací metodu NBI. Lékařům pomáhá lépe odhalit podezřelé změny sliznic v oblasti hlavy a krku. Metoda zvýrazní drobné cévní změny, které při běžném vyšetření nemusí být dobře viditelné. Vyšetření je rychlé, nebolestivé a probíhá ambulantně.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo i jasno, během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky, naměříme až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
6: Anesteziologická ambulance nemocnice Kyjov bude od úterý 29. září na novém místě. Pacienti nově najdou v infekčním pavilonu, tedy v budově G. Vstup bude stejný jako do ambulance bolesti. Nemocnice proto pacienty upozorňuje, aby od tohoto data využívali už nový vchod.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer polojasno až skoro jasno, hlavně ve druhé polovině noci od západu začne přibývat oblačnosti. Noční teplota 7 až 4 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně ze Strážnická.
3: Břenecká radnice hospodaří bez zjištěných chyb. Přezkum hospodaření města za první polovinu letošního roku provedl odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kontroloři podle výsledku auditu žádné nedostatky nenašli. Hospodaření města Břence tak prošlo kontrolou bez výhrad.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno až skoro jasno, hlavně ve druhé polovině noci od západu začne přibývat oblačnosti. Noční teplota 7 až 4 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
6: Zdravotnická dopravní služba nemocnice Kyjov dostala nový sanitní vůz za téměř 1 milion 800 tisíc korun. Téměř 80% nákladů pokryly dary obcí z Kyjovska a Veselska, zbytek zaplatila nemocnice. Sanitka bude sloužit k přepravě pacientů a zvládne vést 4 lidi v sedě a jednoho na lůžku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer polojasno až skoro jasno, hlavně ve druhé polovině noci od západu začne přibývat oblačnosti. Noční teplota 7 až 4 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. We'll be right back.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
6: Jihomoravský kraj rozdělí 19 milionů korun mezi filmové a další audiovizuální projekty. Dotaci získá celkem 23 projektů. Jejich podporu schválili krajští radní a následně také zastupitelé. Do letošního programu se přihlásilo 61 zájemců. Uspěla tak více než třetina z nich. Kraj chce podporou pomoci nejen samotným tvůrcům, ale také místním firmám a službám, které se na natáčení podílejí.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
6: Dnes večer polojasno až skoro jasno, hlavně ve druhé polovině noci od západu začne přibývat oblačnosti. Noční teplota 7 až 4 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Anesteziologická ambulance nemocnice Kyjov bude od úterý 29. září na novém místě. Pacienti nově najdou v infekčním pavilonu, tedy v budově G. Vstup bude stejný jako do ambulance bolesti. Nemocnice proto pacienty upozorňuje, aby od tohoto data využívali už nový vchod.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno až skoro jasno, hlavně ve druhé polovině noci od západu začne přibývat oblačnosti. Noční teplota 7 až 4 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
6: Bzenecká radnice hospodaří bez zjištěných chyb. Přezkum hospodaření města za první polovinu letošního roku provedl odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kontroloři podle výsledku auditu žádné nedostatky nenašli. Hospodaření města Bzence tak prošlo kontrolou bez výhrad.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer polojasno až skoro jasno, hlavně ve druhé polovině noci od západu začne přibývat oblačnosti. Noční teplota 7 až 4 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ďakujeme krásne, Bratislava.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Nevíš, vole,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubi, lubi
1: rád,
0: mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi mě lubi, lubi mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: rychlejší zádaň les.
1: A keď se neudí, bude se pát, a ty...

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jich Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu.

0: Posloucháte rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Jak hodinářský kluk vyhrál princeznu. Na zámecké věži bimbalo právě poledne, když pan král s rodinou zasedli k obědu. A mezi polévkou a nadívaným krocanem se najednou král kouknul na paní královnu a prohodil: ty mámo, ta naše holka má tak zrovna nejvyšší čas, aby se vdala. Hned po obědě začnu hledat ženicha. Jak to princezna uslyšela? Dala se do ukrutného pláče a že se vdávat nechce a kdesi cosi. Jednou jsem řekl, že se budeš vdávat, tak se vdávat budeš a basta. Zakabonil se král a bouchnul do stolu. A nemyslí si, že si vezmeš toho hodináckýho kluka ze vsi? Moc dobře vím, že ses do něj zakoukala, když tady byl tuhle natahovat hodiny. Pořádnýho chlapa si vezmeš, a ne takový tintítko hubený. Jen se, tatínko, nerozčiluj, řekla starostlivě paní královna, ještě by ti mohlo zaskočit. A stejně se bude vdávat, zaučel král, a šel si po obědě zdřímnout. Ale usnout nemohl. Pořád se mu honilo hlavou, jak to s tím ženichem zařídit. A tak si nechal zavolat své dvorní rádce. Věc se má tak, řekl král, když se rádce uříceně ohlásil. Chci, aby se ta naše bledule, tedy chci říci spanilomyslná princezna, už konečně vdala. Ale ne, aby si vzala nějaké vysmrlé, ukníkané a nanisovaté princátko, nebo tak něco. Nemusí být bohatý, ale měl by to být silný chlap. Poraď, co mám dělat? Dvorní rada si prohrábl dlouhé vousy a potom se osmělil. A co to jasnosti udělat tak, jak to všichni králové vždycky dělají? No a jak to všichni dělají, zafunil netrpělivě král. No to se vyhlásí nějaká soutěž, turnaj nebo závod, řekl dvorní rádce. A ten, kdo to vyhraje, tomu se žádný vládce nerozmýšlí svou dceru dát. To je ten nejsilnější mužský. To je ono, zaradoval se král. Ale teď mi ještě poraď, jakou soutěž mám vyhlásit. No, když se jedná o nejsilnějšího muže, tak v zápase, navrhoval dvorní rada. No, tak to tedy hned napiš, poručil král a hned začal diktovat. Ať si chudý nebo bohatý, rodu prostého či vznešeného, ode dneška za měsíc dostav se na královský zámek, abys o ruku princezny zápasil. Vítěz, jak už to bývá dobrým zvykem, dostane království a půl princezny k tomu. Ale vaše jasnosti, ozval se nesměle rádce, chtěl jste snad říci, dostane princeznu a půl království k tomu. Jo, ano, máš pravdu, řekl král, škrtni to a napíš tam celou princeznu a jenom půl království, musíme šetřit. No, jak se princezna dozvěděla, co se to chystá, hned utíkala do vsi za tím svým hodinářským klukem. Vrazila do krámu, až se všechny hodinky s kukačkami rozkukaly. Co budeme dělat, Jozífku, vzlikala, vždyť ty s těmi tvými hodinářskými pincetovými ručičkami přece nemůžeš zápasit. A to byla pravda. A ten hodinářský kluk jenom vzdychl, protože to moc dobře věděl. No ale královská vyhláška je jednou královská vyhláška. A s tím se nedá nic dělat. A tak byl Jozífek velice smutný a čím více blížil den toho turnajového zápolení, tím víc byl smutnější. I ty všechny hodiny, co měl v krámku, tíkaly nějak posmutněle a některé obzvlášť útlocitné kukačky, když měly odkukat celou hodinu, místo kukání odfňukaly. Až jednou odpoledne přišel do krámu takový pomenší nenápadný pán. Chvilku postával před pultem, štrachal se v kapsách a pak povídá: mám tady jedny velice vzácné hodinky, ale nějak se mi na nich zašmodrchaly ručičky. Můžete mi to spravit? Josefek kouká, obrací hodinky v ruce, ale nic vzácného na nich nevidí. No jo, pozlacené byly, ale jinak nic moc. Až tady, jako když do něj hrom uhodí, na zadní straně je malými ozdobnými písmenky vyryto: nejsilnějšímu muži v celé zemi v hluboké úctě a uznání věnuje král Bašibozuk první a druhý. Josef na to kouká, až mu oči přecházejí. To jsou vaše hodinky? Zeptal se a nevěřícně si toho pána prohlížel. No, čí by byly, to se ví, že jsou moje, řekl ten hubený pán. Jeden král mi je věnoval, když jsem vyhrál turnaj v zápase. A to jste přepral všechny? I kováře? Šasne Josefek a pořád se mu to jaksi nechce věřit. I kováře, usmál se ten nenápadný pán. Jo, hochu, i zápasice může člověk naučit. Když to umíš, tak ani kováři není jeho síla nic platná. A vy byste mě to naučil? Vyhrkl ten hodinářský kluk a čelo se mu zapotilo jako ciferník stojacích hodin v chladném průvanu. No a k čemu by ti to bylo? Smál se ten pán, přece tady nebudeš zápasit s hodinama. A tak to ten hodinář ze sebe všechno vysypal. Jak se mají s princeznou rádi, jak o tom pán král nechce ani slyšet a nakonec i to s tím turnajem. Ten pán si to všechno mlčky vyposlechl a pak povídá: když je to tak, tak já ti pomůžu. A co za to budete chtít? Chtěl ještě vědět Josefek. Nic, řekl ten pán. Lidé si mají pomáhat. Jenom mi musíš ty hodinky pěkně spravit. A hned s tím zasvěcováním do zápasnického umění také začali. Ten pán vysvětlil hodinářskému Josefkovi všechno pěkně od začátku. Jak musí padat, aby si neumlížil, jak má popadnout soupeře a využít jeho síly, ukázal mu všechny maty a chvaty, zkrátka všechno, co musí dobrý zápasník znát a umět. Na louce u rybníka si to všechno vyzkoušeli. A že ten kluk hodinářská měl v hlavě navíc, než jenom spravovat hodinky, netrval dlouho a položil na lopatky i toho svého učitele. No vidíš, řekl ten pán, teď už se nemusíš nikoho bát. A Josefek se nebál. Sotva přišel ten den královského turnaje v zápase, rozloučil se všemi kukačkami v hodinách, řekl, ať mu zakukají třikrát pro štěstí a už se hrnul na zámek. Co tady chce ten hodinářský kluk? Smál se král. Snad nejde taky zápasit. Ale dlouho se nesmál. Josefek skočil mezi zápasníky, první ho přehodil přes rameno, druhému nastavil nohu, třetí, když to viděl, tak raději spadnul na zem sám. A naposled si nechal kováře, s tím bouchnul o zem, až se z něj zaprášilo. A jak to bylo dál, ať se všichni divili, jak chtěli, ten hodinářský kluk tu zápasnickou soutěž vyhrál. A co na to říkal pan král? Ten byl nakonec rád, že princezna toho nejsilnějšího chlapa přeci jenom dostala.

0: Prosím, račte si hačnout. Tak, co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně. Tak jak to vezmeme? Tady bych udělala ku hezkou rostomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, pane, vy ale máte porost, takovou hlavičku. To je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, aby ale... s tím něco neto.
0: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. To jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne.
0: Tak
1: ne.
0: Vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho otříhám na blbečku.
1: Ale to snad... Jo, au.
0: Nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malej pupínek.
1: No a
0: šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
1: Jo, zase. No prosím vás, dávejte pozor.
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já když si vzpomenu na slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No proč?
0: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláky nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
1: No, to máte... Jo, prosím vás.
0: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ale
1: ne?
0: Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě? Mně teče krev.
0: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to super,
0: aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prostě.
0: No a co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to byste neodvážil, ne.
0: To byste taky byl blázen, když jsou to lazaři.
1: Jau, to bolí, to mě bolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
1: To vidím, to cítím.
0: Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku
1: to... To pálí je.
0: Pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mě už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře ostříhal.
0: Ale to vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
1: Ano, profik jste mě několikrát.
0: No, kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: Já, to nic,
0: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete, ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utek s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
2: Rádio Jich, cymbálka.
3: Kapitola druhá. Bojový výcvik. Velitel první roty, brunátný poručík Hamáček, řval jako tur, ale nijak zvlášť ho to netěšilo. Neboť materiál, na který s netajeným odporem zíral, patřil podle jeho názoru částečně do špitálu, částečně do kriminálu. Jak z tohohle udělat vojáky, ptal se sám sebe a znechuceně sledoval nemotorné pohyby vyděšených vojáčků. Točili se na všechny strany, vojáci mhouřice oči, jako by se obávali, že vřeštící svobodníci začnou fackovat. Prvo, čelem zad, pištěl svobodník Halík, který cvičil to nejznamenitější družstvo. Exemplářem číslo jedna tady byl vojín Čilpan. Hubený, slepý jako patrona, s jednou nohou kratší a dočista slabomyslný. Na vojnu ho vzali proto, že jeho otec byl známý kapitalista a syn musel být potrestán za vydřidušství svého otce. Vojín Čilpan absolutně nic nechápal, pouze vyjeveně zíral do neznáma a občas zahýkal zhluk samohlásek či souhlásek, v níž se nikdo nevyznal. I další členové Halíkova družstva stáli za to. Zavilý Kula Kvata, vážící 135 kg, doktor práv Macháček, trpící chronickým nezájmem o cokoliv, nahluchlý inženýr Vampera, zloděj automobilu Cimmel, akademický malíř Vločka, vojín Služka, trpící paroucnicí, asistent režie Kefalín a redaktor Rudé Vatry Jasánek, který byl právě propuštěn z ošetřovny. Jeden po druhém se hlaste! Vata, zachrochtal Kulak Nevrle. Vata! Vykřikl Halík posvěžně, a to má stačit. Generál Vata, nebo poručík Vata, on si řekne Vata. Tak se opravte, chlape.
4: Josef Vata, řekl klidně Kulak.
3: Další, zaholákal Svobodník. Ukažte mu, jak se má vojín. Správně hlásit, třeba vy. Poslušně hlásím.

0: očima. Pak se vysmrkal a sedl si na zem. Co si to dovolujete, vřískal Svobodník. Kdo vám to dovolil? Asi ho bolí noha, řekl doktor Macháček a hleděl kamsi vzhůru k zamračenému nebi. Mají o dobrých 10 čísel kratší, přidal se Vata.
1: Nikdo není zvědav na vaše úsudky, osobl se na ně Halík. Vy si moc dovolujete, protože si myslíte, že jste ještě v civilu, ale já vám ukážu, co je to kázeň. Čelpan, staňte! Kdybyste to udělal v boji, nechal bych vás zastřelit.
0: Udělal slabomyslný vojín a seděl dále.
1: Je blbej, konstatoval zloděj Ciml. Jestli vydrží, tak ho povýšej. Vy si gratulujte, že ještě nemáte po přísaze. Za tahle slova bych vám napařil prokurátora. Rok byste seděl, rozumíte, rok?
0: Cimr se usmál, neboť měl za sebou 7 let na Pankráci. A nedomníval se, že už se tam nikdy nevrátí.
2: Soudru Svobodníku, ozval se vojín Jasánek. My všichni jsme narokovali proto, abychom splnili svou nejčistější povinnost. Avšak myslím, že nepostupujete správně.
1: Trošta hovo, kritizujte si svoji babičkové číslo a ne velitele. To je rozvracení bojové morálky, člověče. V boji bych vás nechal odstřelit. Vám se musím pořádně podívat na zoubek. Rozumíte?
0: V tom klesl k zemi vojín služka.
1: Jo, no i ruce se prudce pohybovali, u úzce mu objevila pěna.
0: Všichni stůli, jen vojín Čilpan se rozesmál. Velice se mu to líbilo. Záchvat vojína služky zaujal i okolní družstva. Vše přestalo cvičit a seběhlo se kolem klasického případu padoucnice.
1: Co je?
0: Zahřímal poručík Hamáček.
1: Je tady snad nějaké divadlo? Velitelé družstev budou pokračovat v bojovém výcviku. Nelelkovat, křičel Svobodník Halík. Vojín Vata donese nemocného na ošetřovnu. Ostatní pozor a hlásit se.
0: Říkal jste něco, zeptal se velice slušně nahluchlý inženýr Vampera. Já totiž špatně slyším. Svobodník Halík vytřeštil oči, zamával rukama a vydal ze sebe zvuk, který se nápadně podobal samomluvě vojína Čilpana. Bojový výcvik pokračoval podle předem stanoveného programu.
1: 6 hodin ráno byl budíček. Dozorce pískal na píšťalku a hned na to se rozeřovali svobodníci. Padám z té postele, jedu. Pro většinu bažantů však nebyl jejich požadavek tak snadno proveditelný. Kulhavci jen s největší námou slézali z kavalců, krátkozrací si to šněrovali místo ke dveřím k oknům, kde jim zachraňovali život kulaci a diverzanti, zatímco nemocní s močovým měchýřem přemítali, jak zdůvodnit rozběsněným frajtrům promočený slavník. Hejbám se, jedu. Padám na rozsvíčku tryskem behom. Bojo, padám!
0: Na nádvoří probíhala rozcvička, již se zúčastnili všichni, kterým se nepodařilo ukrýt se na záchodech nebo v temných koutech starého zámku.
1: Za úplnou šera, v dešti nebo mrazivém větru, mávali spoře odění nováčci rukama, kopali nohama do výše, kroutili trupem a proklínali zlořečený osud, jehož záslou se odstýl zelené hoře. Po rozcvičce přišel na řadu raný úklid. Člověče, tohle je usraná postel. To musí zařezávat, jasný?
3: Ukažte mi řeben, chlape.
1: Co ty chluby? Podlou pořádně vyšurovat, víc vody, ještě vodu. Kde je vojín Vata? Na záchodě. Já ho naučím, lajdáka jedno. Má prach na kufru a jde si na záchod. Na frontě bych ho nechal odstřelit. Nástup na snídaní. Neslyšeli jste? Nástup na snídaní. Jedu. Padám z těch schodů, bojo. Má vás tam za donec zubek, já sám?
0: Fronta bažantu třímá v natažených pravicích ešusy. Každý dostal nabíračku černé brindy, chleba a kus špeku.
1: Spus se a načumím. Pohyb, za chvíli je nástup do zaměstnání. Tak se hněd tele dochodí, sedavoňané v automatu,

0: Já vás protáhnu, chlapi, že z toho budete fialový. Soudru svobodníku Vojnfrídu Vomdlel. Dones na ošetřovnu na neflákace, ať jste za 5 minut zpátky. Vojn Paloušek se pomočil. Čo nejedno, netrefíte na záchod?
1: Já, oni mě tam nechtěli pustit, protože uklízeli a potom byl nástup.
0: Nevymlouvejte se, udělal jste to schválně, abyste snížil bojeschopnost jednotky. Na frontě bych vás nechal odstřelit.
1: Soudru svobodníku, dovolte mi s vámi promluvit. Vojna Čurdu volí hatra.
0: Proč mi to neřekne Vojn Čurda sám?
1: On se vás bojí.
0: Protože je to simulant, pojďte sem Čurda. Udělejte 10 webů. Bašta, ještě vás něco bolí? No proto já vás naučím, co je to plnit vojenské povinnosti. Nástup do zaměstnání, levá, levá, levá a zpívat. My máme svoje ptáky z ocele, lítáme na svých ptácích veselé, hej, sokové oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele. Vysoko ve oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele.
2: Ujetá láska. Bylo podzimní ráno plné vlezlého, mokrého chladu. Tramvaje lesklé deštěm proplouvaly ulicemi jako velryby a když se jejich ohebná těla v zatáčkách míjela s jinými, zdálo se, že se o sebe třou. Ty, co měli šedé, šikmo vzhůru nasazené hlavy s 3 svítícími očky po stranách, vypadali, jako by se chtěli každou chvíli vznést nad kalnou hladinu města, aby nabrali kyslík. Praha toho dne nebyla krásná ani stověžatá. Všechny věže byly utopené v neprůhledném mrholení. Kdyby jsem v takovém dni zavítal Japonec s aparátem Canon na břiše, zaplakal by, protože není co fotografovat. Japonci navštíví za týden tolik zemí a měst, že si je musí rychle nasnímat a teprve doma si všechno v klidu prohlídnou. Takové sichravé myšlenky měl toho rána Tomáš M., když jel tramvají číslo 9 ze Smíchova do práce. Na mostě Legií, odkud bylo jindy možné spatřit majestátní kulisu hradu, ho napadlo dvojverší. Nejsou vidět Hradčany, turista je nasraný. Tomáš je kreativec, pracuje pro reklamní agenturu Bradáč and Bradáč a vymýšlí slogany. Taky píše verše, ale ty ho neživí, protože v Česku je básníků tolik jako čtenářů poezie. Cestu do zaměstnání si většinou krátí přemýšlením o dívkách a ženách, které se v tramvaji vyskytnou. Někdy jim uvolní místo a stojí pak nad nimi, dýchá jejich vůně a všelijak si o nich přemítá. Čte s nimi řádky jejich knížek, učebnic cizích jazyků nebo skript s různými grafy. Občas zahlédne na displeji mobilu zprávu, kterou jejich prsty po paměti vydotýkali a odeslali. Například myslím na tebe. Představuje si, jak myslím na tebe vyletí za jízdy oknem tramvaje ven do deště a zamíří k nejbližší anténě a pak se celé mokré zavrtá do počítače, kde zjistí, na koho dívka myslí a kde se dotyčný nachází a potom zase zpátky do vzduchu nad střechy města a skrz zeď baráku přímo k němu na noční stolek, kde sebou jeho mobil polekaně cukne a zavrní a rozespálá ruka ho uchopí a oči se otevřou, aby si přečetli myslím na tebe. Tomáš je ve svých 35 pořád ještě svobodný. Loni to vypadalo, že svobodu ukončí Renata B., která se do jeho garsonky nastěhovala s tímto neskrývaným odhodláním. Byla to bytost pohledná a vzdělaná. Studovala dějiny umění a zamořila mu byt starými knihami, co smrděly antikvariátem v Opletalově ulici. Tomáš se zamiloval do jejich úst, které měly horní red stejně plný jako dolní. Filmové herečky si dávají horní red uměle zvětšovat, aby byly sexy, ale Renata to měla od přírody. Jenže potom se ukázalo, že ta smyslná pusa měla skrytou výrobní vadu. Málo kdy se zavřela. Jak ta holka byla užvaněná. rozuměla naprosto všemu, literatuře, obrazům, politice, psychologii, filozofii, výchově. A v poslední době pronikla i do astrologie. Takže když to vypadalo, že odjede na víkend k matce do Klatov a Tomáš bude konečně 2 dny sám, Jupiter se Saturnem nedoporučili cestovat a nejela nikam. Renata měla na všechno pevný názor. Tomášovu tvorbu přijímala s mateřskou schovývavostí jako dětské kresby, kde nohy i ruce rostou přímo z hlavy. Některé lyrické básně vzala na milost, protože si myslela, že jsou o ní, ale nebyly. Ovšem jeho reklamními nápady vysloveně pohrdala. I tím nejlepším jehož dokonalost spočívala v šokující jednoduchosti. Máme rády marmelády. Tenhle geniální slogan pro firmu Dužina Znojmo, který naspívalo dívčí kvarteto sestřenky a které znalo z televizního spotu každé malé dítě, považovala Renata za ubohou rýmovačku. I jeho slogan o norských topidlech. Noři, noři, noři, jejich kamna hoří. A přitom nebýt takových rýmovaček, nebylo by ani garsonky, kde se roztahovala se svými antikvárními bychlemi a kde se nemohl ve vaně ani postavit, protože tam na prádelní šňůře věčně hřadovaly sady jejich kalhotek a podprsenek číslo 4. Jedné noci, kdy uprostřed svých úvah o postmoderním umění Renata konečně zívla a usnula, si Tomáš v nastalém tichu pokoje uvědomil, že by chtěl takové ticho pořád. Až ho to samotného udivilo, jak moc by to chtěl. A během týdne ho měl. Dalo by se říci, že ji vypakoval. Ticho je příjemný jev. A koupelna bez dámského prádla a všech těch tvářenek, řasenek, pinzet, olejčků, tužidel a natáček je prostornější. Ale nesmí to trvat dlouho. Místo Renaty B. přiléhá teď k Tomášovi za tichých nocí tesknota a když usne, zdají se mu sny, jaké mýval v pubertě. Každé ráno pak svému osiřelému zubnímu kartáčku slibuje, že mu opatří novou družku. A jaká bude, ptá se pánský kartáček. Bude mít nové, tuhé štětiny a bude pružná, družná a málomluvná, odpovídá Tomáš, když se vykloktá. Tohle všechno proběhlo jeho hlavou mezi stanicemi Národní divadlo a Národní třída. Potom se tramvaj číslo 9 prosmíkla spálenou ulicí a zastavila ve stanici Lazarská. A tam se to stalo. Znáte ty chvíle, kdy dvě protijedoucí tramvaje zastaví ve stanici zároveň a vy se na několik vteřin ocnete tváří v tvář cestujícímu v protisměru? Nebýt dvou skel, která jsou mezi vámi, mohli byste si podat ruce, protože nejste od sebe dál než metr. Lidé tu náhlou blízkost většinou vyřeší tak, že uhnou očima jinam. Ve stanici Lazarská mu náhoda poslala z protisměru neznámou dívku a zastavila jí metr od něho. Jejich oči se na okamžik setkali a Tomáš se zkusmo usmál. Dívka mu úsměv vrátila, ale hned potom usoudila, že bude lepší podívat se na hodinky. Měla krásný profil s lícními kostmi lehce švihnutými Asií. Ještě jednou se na mě koukni, přál si. Jenom jednou a pak dám pokoj. A ona to udělala. Hnědé oči s jantarovým žíháním tentokrát vydržely neuhnout, dokud se její tramvaj číslo 9 nerozjela. Ještě než mu zmizela, stačila dívka lehce pokrčit rameny, jako by chtěla říct, škoda. A právě to pokrčení útlých ramen, to zalitování pohybem, bylo pro kreativce rozhodující znamení. To mu zrychlilo tep, udělalo mu v mozku průvan, poručilo mu v příští stanici vystoupit a po mokrých chodnících běžet jako blázen zpátky. Všechno totiž nasvědčovalo tomu, že ta holka dostane stejný nápad jako on a ve stanici Národní třída taky opustí svou tramvaj a půjde mu naproti, což znamená, že by se ve spálené ulici mohli setkat. K setkání však nedošlo. Před obchodním domem Máj, který se teď jmenuje My, dostal udýchaný a promoklý bláhovec další nápad. Neznámá se v tramvaji podívala na hodinky, což znamenalo, že spěchala. Nestačila se nasnídat a chtěla si ještě koupit něco k jídlu, aby neměla v práci hlad, nebo ve škole hlad. A tak sjel do oddělení potravin a když ji nenašel, přeběhl ulici a propátral ještě obchůdek s rychlým občerstvením. Další nápad už se mu nedostavil. V kanceláři agentury Bradáč & Bradáč toho dne civěl na monitor počítače a pokoušel se o dialogy k reklamě na pivo s malinovou příchutí. Byla to předělávka. Zákazníkovi se první verze nelíbila. Mladík se napije, olízne si pěnu pod nosem a řekne, to pivo je jako malina. A servírka, která jde kolem stácem dalších piv, odpoví, aby ne, je to nové pivo s malinovou příchutí. Tomáš uznával, že se moc nevyznamenal, ale nevěděl, co s tím. Asi proto, že pivo s malinovou příchutí pokládal za zhovedilost. Kdo má rád malinovou příchuť, ať si dá malinovku a nechodí na pivo. Jak to jde? Ozvalo se nad ním. Tomáš se otočil, aby viděl, který z šéfů to je. Majitelé agentury Bradáč & Bradáč byli dvojčata a lišili se od sebe pouze tím, že Jaroslav měl vlasy nagelované a Miroslav chodil na sucho. Drhne to, Mirku, řekl. Chce to jiný nápad. Zamíchat karty a vyložit je znovu, poradil mu suchý Bradáč. Jdi se projít. Na ulici máš podněty. Odblokuj se a chytej to jako motýly. A potom je nech, ať se mezi sebou pářej. A vyjde ti nečekaný množství kombinací. Tak jo, sáhnul Tomáš na věšák pro bundu, která už proschla. Než vzal za kliku, obrátil se ještě na šéfa. Mirku, takový příklad matematický. Dvě protijedoucí tramvaje v milionovém městě zastaví současně ve stanici. Cestující z tramvaje A se náhodou octne proti cestujícímu z tramvaje B. Jaká je pravděpodobnost, že se to bude opakovat? Prakticky nulová, řeklo dvojče Bradáč, které vystudovalo matematiku a pak se zeptalo, byla pěkná? Neskutečně. No, to tě teda lituju, řekl šéf. Brázda nízkého tlaku se mezitím posunula z pražské kotliny na východ a promoklou františkánskou zahradu zalehlo odpolední slunce. Tři šťastní Japonci namířili objektivy na kostel Panny Marie Sněžné a digitálně si památku ukradli a schovali na doma. Tomáše napadlo, jestli ta holka z tramvaje není cizinka. Bylo to lákavé, protože s žádnou cizinkou ještě nechodil. Ale byl by radši, kdyby to byla Češka. V angličtině by jí říkal omšelé fráze, kdežto v češtině byl vynálezcem jazykových hříček, jinotajů a něžností. Bloumal zahradou, aby nachytal podněty pro pivo s malinovou příchutí, ale nedařilo se mu. Ženy se nakláněly nad kočárky jiných žen a navzájem si chválili děti a při tom sklonu odhalovali nohy vysoko nad podkolení jamky. Tohle téma už Tomáš dávno zpracoval. Ach, mladé maminky, koláčky nakousnuté, jak rád bych ochutnal u té a pak zas u té. Prase, klasifikovala to kdysi Renata, aniž ocenila kvalitní rým, a to neznala druhou sloku. Ach, mladé maminky, kalhotky zaříznuté, nejste mi souzeny a to je na tom kruté. Tomáš došel k závěru, že jeho nejupřímnější verše se většinou nehodí ani pro básnickou sbírku, ani pro reklamu. A v tom ho píchlo u srdce. Do domku uprostřed klášterní zahrady vešla dívka z raní tramvaje. Neváhal a vstoupil dovnitř. Byl to krámek s upomínkovými předměty. Stála zády k němu a otáčela stojenem s pohlednicemi. Na útlém zápěstí zahledl hodinky na černém řemínku, na které se ráno dívala. Obešel točnu, aby ji viděl do tváře. Spatřil však silně nalíčenou ženu středních let, která vypadala jako modrouká mrkací pana. Právě si vybrala svou pohlednici a řekla, what a ta krasivaja. Když se vrátil do agentury, setkal se na záchodě s bradáčem a hned se ho zeptal. A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou? Aha! Nagelované dvojče, zvyklé na tyto situace, vytrhlo z válce papírovou utěrku a řeklo, máš asi něco rozmluveného s bráchou? Tomáš tedy zašel do ředitelské koje za suchým bratrem. A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou? Aha! No, to by nám tu pravděpodobnost setkání samozřejmě zvedlo, uznal Miroslav. Ale málo kdy ty devítky zastaví ve stanici zároveň. To si na omylu, velice často, nesouhlasil kreativec. Taky vem v úvahu, že nemusíš sedět vždycky na levý straně toho vozu, takže ji neuvidíš. A co, když si bude schválně sedat nalevo, abych ji viděl? To by bylo dobrý, ale můžeš sedět v předním voze a ty taky v předním, čili na sebe ve stanici neuvidíte, protože se jen krátce minete, ukazoval Miroslav situaci na prázdných krabičkách od cigaret, kterých měl plný koš. Bude si sedat do prostředka zadního vozu, protože ví, že já budu ve střední části předního, není blbá. Pamatuje si, jak to bylo. Je to zatraceně chytrá holka. Ty jsi s ním mluvil? Podíval se šéf. Nemluvil, ale to poznáš z očí. Má krásný, hnědý, vysloveně inteligentní oči. Tak jak bys tu pravděpodobnost matematicky viděl? Lačnil Tomáš po nějaké číselné podpoře. Někdy bude plno a neposadí se, kazil mu to bradáč. Tak bude stát a vyhlížet mě. Já taky budu stát a vyhlížet, když nebude místo k sezení. Suchý bradáč si zapálil a vypustil kouř oběma nosními dírkami jako drak. Pak řekl, v tom případě bych tu pravděpodobnost viděl tak 1:500. To je dobrý, ne? Zamnul si Tomáš ruce. Ovšem, jezdí i nový tramvaje, dodal Miroslav, který nemají vlečňáky a kde se sedí v různých úrovních a někdy i zády k oknu a s nohama do uličky. Když dojde k variantě ona v nový a ty ve starý, tak jste namydlený a ta pravděpodobnost se nám okamžitě smrskne na 1:2000. Ha, jdu domů, řekl Tomáš, pojď nemáš srdce. Mozek máš jako kráva a srdce jako myš. Ve stanici Kotlářka, kde každé ráno nastupoval, nebývala devítka ještě tak obsazená, aby v předním voze nenašel volné místo vlevo uprostřed. Do nových typů s šedým čumákem nastupoval nerad, ale s nadějí, že i dívka s asijskými rysy si v nich vybere místo vlevo a po směru jízdy. Za několik týdnů musel uznat, že protijedoucí devítky se nesetkávají ve stanicích tak často, jak si maloval. Takže suchý bradáč měl s tou nízkou pravděpodobností asi pravdu. Ale nepřestával doufat, že náhoda, ta věrná kamarádka zamilovaných, se na počet pravděpodobnosti prostě vybodne a vytře bradáčovi zrak. Pro den D, kde se ten zázrak stane, si v koupelně před zrcadlem nacvičil pantomimickou etidu, která se musí odehrát v několika vteřinách. Nejdřív ukáže prstem na ní a pak na sebe. Hned potom oběma palci od sebe vyjádří vystoupení z tramvaje a pak pochodujícími prsty obou rukou naznačí, že si půjdou naproti a setkají se. To musí pochopit i průměrně inteligentní děvče. Často a rád si představoval, jak ji potom přivede ukázat do agentury bradáčovi. Nejdřív ho nechá, aby se z její krásy jakž tak vzpamatoval a pak mu řekne, ne mozek, Mirku, srdce to chtělo. Nastala zima a okna tramvají bývala zamžená. Tomáš je vytrvale čistil rukávem a před jeho očima defilovaly tisíce tváří cestujících v protisměru. Jen ta, na kterou čekal, zůstávala v nedohlednu. Reklamní spot o pivu s malinovou příchotí mu bradáčové vzali, protože vymýšlel čím dál horší verze. Když vypotil slogan Kocháme se krajinou, pijem pivo s malinou, došla jim trpělivost a dali zakázku kolegovi Mudrochovi. Také mu řekli, že by se měl se svou posedlostí slečnou z tramvaje svěřit psychiatrovi. Do Prahy vtrhlo jaro. Petřínskou stráň olistilo novou zelení a zlatou zahrádku na střeše Národního divadla vyleštilo sidolem. Sidol, hospodyněk idol, utrousil Tomášův mozek. Tento jarní čas si vybrala náhoda pro své parádní číslo. Dne 26. března v 7 hodin 55 minut zastavila Tomášovu devítku ve stanici Lazarská a z protisměru mu hledanou osobu poslala. Kreativce to ochromilo natolik, že promarnil drahocené vteřiny tím, že na dívku nehybně zíral. Z kapsy své vestičky, z nějaké kožené imitace, si právě vytáhla brýle proti slunci, ale než si je nasadila, její hnědé oči ho zaznamenaly. Tomáš se vzpamatoval a nasadil první fázi rychlé etýdy. Prstem ukázal na ní a pak na sebe. Dívka zvědavě přikývla. Jeho palce naznačili vystoupení v příští stanici. Ale to asi nechápala, protože pokrčila rameny, přesně jako tenkrát. Ale jeho prstům pochodujícím proti sobě rozuměla a zasmála se tak, že ukázala zuby. Hned na to se tramvaje rozjeli. Když se hnal spálenou ulicí a minul divadlo Y, spatřil ji. S naprostou samozřejmostí mu šla po chodníku naproti. Sluneční brýle měla nad čelem ve vlasech. A protože bylo teplo, vestičku si nejspíš moudře odložila do batůšku, z kterého čouhala petláhev, jak to teď holky nosí. Zato mezi tričkem a hnědými manžestrovými kalhotami byla mezera s její vlastní pravou kůží, jak to teď holky nosí. Tomáš se jí postavil do cesty a udiveně nad tím zázrakem kroutil hlavou. V kolenou cítil třas. Dívka zůstala stát dva kroky před ním, převzala jeho úsměv a hnědýma očima s jantarovým žíháním si ho od hlavy k patě prohlídla. Představovala jsi si mě většího, zeptal se. Ani ne, odpověděla. Teda tomu říkám štěstí, co? Řekl Tomáš. Určitě, odpověděla dívka a znovu si ho změřila, jako by porovnávala vzpomínku se skutečností. Na co zajdeme, na kafe? Zeptal se. Já nevím, řekla rozpačitě, to bych přišla pozdě. No to já přijdu taky pozdě, ale teď, rozumíte, teď si musíme někam na chvíli sednout, aspoň na chvíli, když se to takhle najednou stalo. Všechno si říct, rozumíte? Já vám ponesu ten pinkl, ukažte. Bože, vy jste krásnější, než jsem si představoval. Jak se jmenujete? Vychrl ze sebe Tomáš. Aneška, odpověděla, a šli do kavárny Louvre. Proti Renatě byla Aneška málo mluvná. Všechno z ní musel dolovat. Při té první schůzce vydoloval jen pár zrnek. Například, že babička byla Korejka a dědeček si ji přivezl z montáže. Nebo, že ty hodinky s tenkým černým řemínkem, na které se podívala, když se prvně viděli, už nemá, protože je zapomněla ve skřínce na plavečáku v Podolí. A že má textilní průmyslovku a prodává látky. Když držela hrnek s kávou za ouško, chvěla se jí ruka a malíček měla vztyčený jako orientální kráska. Následujícího dne ji navštívil v obchodě. Pozoroval, jak rozvinuje na dlouhém pultu štočky s látkami a měří je dřevěným půlmetříkem. Hop, hop, hop, poskakoval poslušně ten šišatý válec pod jejíma štíhlýma rukama. Potom Aneška hbitými prsty materiál promnula a zase vyhladila na důkaz, že je nemačkavý. Přejete si? Oslovila ho starší prodavačka s brýlemi na špičce nosu. Já patřím k sešně Anešce, řekl Tomáš pyšně. Večer spolu nastoupili do devítky a ve stanici Lazarská se prvně políbili. Aneška na rozdíl od Renaty neměla na všechno pevný názor a na některé věci neměla názor vůbec. Třeba na hvězdy. Neuměla určit ani velký vůz. Neznala některá slova, třeba empatie, recipročně nebo kreativec. Ale přitom byla inteligentní. Tomášovi dělalo dobře jí poučovat, protože nad všemi poznatky upřímně žasla. Když se Mimoněk zmínil, že slogan Máme rádi marmelády je z jeho hlavy, nevěřila vlastním uším. To, co zpívají v televizi sestřenky, no teda. Teď si to porovnejte s Renatou, která po jeho marmeládě málem zvracela. Co mu na Anešce vadilo, bylo její věčné určitě. Místo ano, říkala důsledně určitě. A někdy dokonce určo. To měla asi z toho obchodu. Zavíráte v 6, slečno? Určitě. Ale to i časem odnaučí. Rád chodil s Aneškou po ulici. Ty pohledy chlapů, co mu Aziatku záviděli. A to neměli tušení o tajemství, které mu odkryla, až když se prvně milovali. Nikdo by nevěřil, že tahle tichá dívka je schopna tak hlasitého projevu. Tomáše to nejdřív vylekalo. Měl několik holek, ale takového křiklouna nepamatuje. Když Aneška stichla a v garsonce byl slyšet jen její dech, byl si jist, že se to dlouhé čekání na osudovou dívku vyplatilo. V šeru pozoroval její zavřená víčka a tvář vyklenutou po dávné babičce z Korejské lidově demokratické republiky. Byl do ní blázen. Na večeři s šéfem a jeho maličkou ženou Zuzi se Tomáš vysloveně těšil. Jak se dalo čekat, při prvním pohledu na Anešku spadla suchému bradáčovi brada. Měla na sobě tu vestičku z kožené imitace, která jí šla k očím, a říct, že jí to slušelo, bylo málo. Šéfík uznale pokývil hlavou a v očích měl, no kamaráde, kvůli tomuhle lotosovému květu by se pomát každej. Povídávala Zuzi, se s Aneškou rychle zpřátelila a po dvou deckách dobrého řeckého vína si potykali. Vypravuj Tomáši, jak to s váma bylo. Zuzi mi nevěří, zapálil si bradáč cigaretu a aby se krásce z východu zalíbil, dýmem z nosních dírek udělal čínského draka. A Tomáš s velkou chutí a podrobně líčil celou tu neuvěřitelnou historii své tramvajové lásky až ke šťastnému konci na chodníku ve spálené ulici. Když skončil, dojatá Zuzi svýma malýma ručičkama zatleskala. A tu málomluvná Aneška, která asi nebyla na jižní víno zvyklá a během vyprávění vypila třetí baňatou sklenku, uchopila Tomáše láskyplně za zápěstí a řekla: teď poslouchejte, jak to vidí druhá strana. Já devítkou nejezdím, protože bydlím v Dejvicích a do práce jezdím metrem. Já šla normálně s pálenkou k zubaři, protože jsem byla objednaná na 8. A přede mnou se rozkročí docela pohledný kluk, culí se na mě a tváří se, jakož se známe. A já si ne a ne vzpomenout odkud. A on, že si musíme zajít na kafe, protože si přece máme co vysvětlovat, a že jsem krásná. No, co bys dělala, Zuzi, v mý situaci, kdyby ti ten kluk připadal zajímavý? Taky by si asi nakonec koupila i tuhle tu vestu, když by ses do něj zcvokla a on by se po ní furt ptal. Nastalo ticho. Tomáš vymanil svoje zápěstí z Aneščina lásky plného sevření a chvíli seděl jako opařený. A to je jako pravda, co jsi teď povídala? Zeptal se a očima jí skoro prosil, aby řekla: to víš, že ne, lupáčku, to jsem si teď vymyslela. Ale ona místo toho prohlásila: no určo. Tomu říkám poenta, ocenil to bradáč a rozesmál se. Čemu se směješ? Zeptal se bledý Tomáš vážně. Jo, čemu se směješ? Vždyť je to taky hezký, že se takhle seznámili, řekla Zuzi a pohladila upřímnou Anešku po tváři. Tomáš zaplatil a vyprovodil ji na stanici metra, kde nastoupila do soupravy směr Dejvická. Vidím vám na očích a zvláště vám, milé posluchačky, že Anešce rozumíte. Proč se měla donekonečna vydávat za cizí ženskou z elektriky? Měla svou hrdost a chtěla být pravdomluvná. No, nevím. Až uvidíte v tramvaji číslo 9 bledého mladého muže, který sedí vlevo po směru jízdy a vytrvale civí z okna, které si někdy očistí rukávem, je to Tomáš M. Tohle nám, holky, nedělejte.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Vážení přátelé, v pravidelném cyklu Život mezi námi uvádíme původní rozhlasovou psychologickou hru faktu o dvou dílech. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus zpracovali příběh Květy Holanové, který se jí skutečně stal. Hra popisuje tápání, hledání a bloudění mladého člověka, který se zoufale snaží prorazit kruh samoty, do kterého ho uvěznila měšťácká morálka konzervativních rodičů. V prvním díle budeme sledovat hlavní aktéry příběhu. Otce Drozdu, matku Drozdovou a dceru Růženu. Ta přichází hned po 3 minutách začátku hry domů, kde přistihne rodiče při večeři. A zde dochází k prvnímu konfliktu. Růžena odmítá všední stravu svých nenasytných rodičů a ze vzdoru jde sledovat do vedlejšího pokoje televizi. Pospubescentní vzdor 27-leté Růženy, dnes 50-leté Květy Holanové, rodiče přisuzují absenci partnera. Rozhodnou se jednat. A jak? To se za malou chvilku

0: Že to je nějaká hůžva tady, nebo co to
1: je? A co je hůžva?
0: Ať to vůbec se nedá kousat tady.
1: Ne, prosím tebe, Tom, ty tvé zuby jsou hůžva, víš taky?
0: Prosím tě, to brdí jak.
1: To pekla 2,5 hodiny, tak já už nevím, co bys chtěl. Chutná?
2: Dobrý.
1: Chutná?
2: Dobrý.
1: Je to solený?
0: Víš jo.
1: To jsem se můžu zeptat, ne?
0: No dobrý je to, ti říkám, že to je dobrý, tak to.
1: No tak to nic. Jsem včera četla ve Večerní Praze, psali. Prosím tě, nemlaskat. Já nevím, ty tak musíš vždycky mlaskat, když jste, já nevím, co tohle to dělá, až se pak tohle se takhle se mlaská.
0: No to tak jim normálně, ne? Tak si zaspí uši.
1: No tak já se budu zaspávat uši, když ty mlaskáš asi, ty.
0: Prosím tě, nech mě v klidu najít.
1: O čem jsem tam mluvila? No musíš se, tak máš tady párátko, to musíš mít ten prsty puse, prosím tebe. Tady jsem očil se u párátka, jsem to dala před chvíličkou na stůl. Jsem četla ve Večerní Praze.
0: No.
1: Myslíš to náhodou taky nějaký chlap?
0: No, nechci.
1: Už měl věk? No, dědek, jako ty skoro.
0: Se mě ptáš, že ty čtu a přijom mě ty brýly nedala vůbec udělat.
1: Já to musím taky k tomu hátkovi. Tak si tam nabrnknul nějaký dědek, nějakou holku, víš někde? Snad v Jinonicích, nebo na Vypichu, co já vím. Asi tak 20 let. Úplně jí pominul hlavu chlap, pak ji vzal do bytu. No.
0: A co?
1: No co? No tam už čekal nějaký další dva s ním smluvený.
0: Jo.
1: No, teď tam je to.
0: Co?
1: No co, takžešmarja, co tak asi? Tobě taky nic nedojde, prosím tebe. Hm. Tě 27 let naší růženě je. O chlapa nezavadí.
0: Už by tady měla bejt. Zase courá taky káca. Furt někde cvičí.
1: Buď rád, že cvičí. Víš? Buď rád, že má nějaký ten zájem.
0: No tam má nějaký no. Zájem teda.
1: Nějaký to koníček, ty hobby, nebo jak se to jmenuje. Víš?
0: Chtěl vidět ty její zájmy.
1: Víš, co mi řekla Vondráková vedle? Že ta Pokorná. Tam no co, chodila z naší do školy.
0: Jo.
1: Z pedalšího baráku, že prej něco dejchá.
0: Co, kdo dejchá?
1: No tam, no Pokorná, že něco dejchá.
0: No tak a si dělá, co chce, no tak co to je za blbost, přece všichni dejcháme, ne?
1: Ale prosím tebe.

0: to je dost.
1: Tačko, nebuď ses takovej, sotva přijde, už spustíš.
0: Zas jsem to zas moc tak neřek. A k večeři snad může chodit včas, když už o chlapa nezavadí.
2: Co je?
1: Teď už zavadila. Ale na tom cvičení, na tom judo, viď? Jak máš ty kurzy? Ta ho teda zřídila.
2: Co zas máte? Jsem tady, ne?
0: Tak snad řekneš aspoň dobrý večer, když přijdeš z toho juda. Hezky tatínkovi dobrý večer a mamince taky.
1: No tak jen se nevofrňuj. Viď? Tatínek má nahoru pravdu. Ještě kdybys tak řekla, mámo, táto, mám pro vás hezké překvapení dneska. Já mám hezkou, solidní známost.
0: To by bylo.
1: No, kde pak? Dá se něco k jídlu?
2: Co?
0: Jaký pak co? Tak se na ní vykašli, ale nebude.
1: Tak něco musíš sníst, ne? Teď je večer.
2: Já nechci.
1: Prosím tě, aspoň to jídlo si dej. Dělala jsem špekový knedle kvůli tobě a... Tak si to dej. Bože, já se s tím dělám a ona...
2: Volal Dušan.
0: Jaký Dušan?
2: No Dušan, volal nebo nevolal?
1: No, Dušan, vlastně ne, tačko, volal někdo nebo že nevolal?
0: Nikdo nevolal.
2: No, tak nic, no tak ahoj.
0: Počkej, kam jdeš, pojď sem, jdeš na televizi dozadu nebo kam jdeš?
2: Myslím tě, hele, počkej, takhle. Teď si to musím úplně sesumírovat hlavě, počkej.
0: No, co?
2: Takhle, kdyby volal, jo?
0: No,
2: tak, anebo ne, ať radši teda nevolá.
1: No tak počkej, tak ať volá nebo nevolá, já se s tebe zjančím.
0: Prosím teda, tě, opravdu. No tak má volat nebo nemám, tak mám to zvednout, nebo to nemám zvednout.
1: Tačko,
0: tak
1: nic
0: mám,
1: nezvedej.
0: Co mám teda vlastně dělat? Pro vás sebou jsou vždycky zkazy. Až bude volat, tak ať nevolá, no. Už jsem z toho magor, no.
2: Já mám taky jeho telefon.
1: No vidíš, no my telefon nemáme.
0: A co povídá, že nemáme telefon?
1: No nemáme telefon.
0: No jo, to by tady musel být.
1: No jistě.
0: No není.
1: No.
0: Mámo, no není někde, ty máš pravdu.
1: No.
0: Vždyť já zapomněl, teď nám ho teprve zavedou.
1: No ty mi řekni jednu věc, jako máma s dcerou, teďka bych si ráda s tebou moc ráda, víš.
2: Hele, já jsem ti chtěla...
0: Co je?
1: Růžo, žádný. Ach jo, hezky, pojď sem.
0: Pojď sem.
1: No pojď sem.
0: No pojď sem. Matka ti něco chce.
1: Já se tě chci, Růžo, zeptat na jednu moc důležitou věc. Táta taky, vy tati.
0: Sedni si.
1: No tak si sedni.
2: Tyž sedím.
1: Jednou tady sedíme tak vždycky pohromadě, no. Jsme se sešli večer. No, ty máš teda toho Dušana, jak říkáš, to je jenom taky jako takový pofirérní známost, ale...
2: A prosím tě, podívej,
1: toho. No, ale jak nech toho, podívej, vedle Hanka Ferrercová.
2: No co, co mi po ní, ty už zase šílíš.
1: Ale ne, já ti dám zešílim, já se dívám, já mám oči všude, Hanka už má 3.
0: Co? Známosti?
1: Ale prosím tebe, co? 3 děti už má.
2: No a co?
1: No.
0: Takhle, počkej. Teď ti to povím já, Růžo. Víš, Růžo, když jsi byla malinká, tak jsi vždycky ses tak hezky mazlila, víš?
1: Jako by to bylo včera.
0: No, to není včera, to nebylo včera.
1: No, já to říkám taky.
0: Tak. Říkala jsi, táto... Říkej mi, Pako! No, jo, to jsme si hráli. A já jsem tě vždycky vzal. Ty jsi křičela. Tyž krábeš. Jako teda o dvou služo. Já jsem samozřejmě, že bych ji neškrábil.
1: No, když jsi táta, tak aby táta škrábal dceru, ježišmarja.
2: Ja, hele.
1: Co je?
0: Co je?
2: V televizi půjde Falko.
1: Co?
2: Ale prosím tebe.
0: Kam půjde? Mě zajímá, když jde jednou za týden Vlachovka, jinak mě zajímají branky body, jinak na všecko kašlu.
1: No, to teda je pravda. Já zase mám ráda to teda variete.
0: No, to je taková...
1: S Bohdalkova, s tím Dvořákem. Ty mají někdy takový for, já se tím, že jim to vůbec projde. Tak to jsou takový, jak říkají o těch zedníkách nedávno. Jak to bylo? To jsou takový seky. No, my tady pro tebe necháváme knedle špekový a ty nejíš, tak si dej.
2: Já nechci fot.
1: Počkej, ty jsi něco jedla? Kde jsi byla?
2: Kde bych byla? Nikde. Proč?
1: Růžko, pojď na mě. Pojď sem. Ty někoho máš.
2: Nechte mě bejt.
0: No tak to je po každý. Nechte mě bejt.
1: Pořád stejná písnička.
0: No. To mě bude 50 a bude to stejný. No. Víš proč? No, protože...
2: No. Protože co? A co oni mi furt sakra ryta? Se furt do mě montujete, já mám svůj život. A chci si ho absolutně zařídit sama.
0: Na mámu nebuď hubatá. Ne. Já nejsem hubatá, tak ty řečičky jsi mohla odpustit.
2: Tatko, ne.
1: A co si teda mám odpustit teda? Ani chvilku klidu mi nenecháte. A kdo to má pořád poslouchat, ty keci?
0: No to, to je teda to, vrchol teda. To je hezky. Já ti dám keci teda. Pojď sem.
1: Vždyť ty taky nejsi vše vedoucí, ty. Ani nevíš, kde mají v Dčku odevříno.
0: Cože nevím.
1: Co? No kde mají v Dčku odevříno, nevíš?
0: No tak to teda nevím, to je fakt.
1: No vidíš to. Prosím tě, tebe to vůbec nezajímá, tyhle ty věci.
0: No já teda taky do žádného Bčka nebo...
1: Dčka. Ale teď metro má trasu A a C.
0: Ale počkej, to bude něco jiného. Bude nějaká jiný, to bude jiný vrt. Počkej, jak jsi to říkala?
1: No Dčko.
0: No Dčko. No tam já nechodím, kdo by tam taky chodil? Tam chodí nějaký ti narkománi, co pak umřou na těch, na schodech.
1: Jo, jak v tom americkém filmu teďka bylo, viděla jsi to v televizi, ne? Jak si tam dával něco do nosu a pak jak tam, jako pak vzala z těch schodů a...
0: Ona... Počkej, matko, kde ty jsi to viděla?
1: Co? Kdy to šlo na druhém, je to 3 dny, 4 dny, co to šlo, daboval Moravec, toho narkomana.
0: Jo, tenhle ten.
1: No, ten Mulel.
2: A prosím vás, nechte mě bejt vůbec všichni, mě tohleto, abyste věděli, zajímá. Všecko mě tohleto, všecko zajímá.

0: ten hadr na nádobí?
1: Proč to vyhazuješ? To se dalo ještě sníst.
0: A ty to už je z minulý neděle, tak snad ježišmarja. Podej mi ten hadr, je vedle tam, jak ležíš.
1: Kerej, ty košile.
0: Ale ne, vedle ty tvý košile.
1: No tohle. Tak si to vem.
0: Nevíš, kde je holka?
1: Kde by byla?
0: No ptám se, jestli nevíš, kde je holka.
1: No nevím.
0: Kolik je hodin?
1: Stojí.
0: Tak je natáhni.
1: Asi budou 4.
0: Co teda v práci?
1: Nic.
0: Co kazda?
1: Co já vím.
0: Se snášíte? Co?
1: Prosím tě, kazda.
0: Ten tě vypek. S třeba přes časovýma.
1: No jenom, že pak jsem ho vypek já.
0: No. Zase propálený ubrus. Teď jsem to včera vyměňovala. Nemůžeš trošku dát pozor. Hele, já jsem si říkala, já pořád myslím na tu naši růžku. Víš, dneska jsem četla v Mladém světě.
1: Ty jsi Mladý svět.
0: No, tak mi to přišlo pod ruku, tak jsem se na to podívala, takové tam, jsou tam vtipy na poslední straně, a tak jsem tam četla, je tam taková rubrika, víš, nějaký doktor tam, nebo... Nebo to byl ve frontě? No, já nevím, to je jedno. Tak jako, byl tam nějaký doktor, tam psal, jako co jako dává rady těm mladým, který jako neví, jako nesmělejím těm, víš?
1: Co nesmělejím?
0: No, nesmělým mladým, jako...
1: Jako nebo doopravdy?
0: Ale, no, doopravdy, jak... že se dá jako zavolat i tam číslo telefonní, víš? Já jsem si ho popsala. Ale ten doktor, ten nám poradí. Jmenuje se Ptáček a já... Já si myslím, že to bude opravdu dobrý člověk.

0: Tady se nezouvá, taťko.
1: Když jste byl tam Miluškou, Motole, tak se tam zouvalo.
0: Tady není nemocnice, Motole je nemocnice, ne? Ale tady je přece jenom poradna. No. Obuj se zás. Máš tam díru na ty punčoše, jak se obuje.
2: Drozdovi.
0: No, to jsme my. Můžeme dál?
1: Můžeme teda dál.
2: Vy už jste čekáte dlouho?
1: Teď jsme dorazili, máme tady takový problém.
2: Tady má každý problém. Bez problému sem ani nesmíte. Jak se jmenujete?
1: Drozdovi.
2: Oh, Drozdovi. No, vás jsem zrovna volala.
1: Takže můžeme.
2: Moment.
0: Tak můžeme nebo nemůžeme?
2: Ještě ne. Pane, to jsou to Drozdovi. Tak už prý ano.
0: Tak běž, taťko. No tak běž.
3: Dobrý den, pane doktore. Já jsem Drozdová.
1: Dobrý den, prosím, pojďte dál.
3: Drozdová.
1: Dobrý den. Drozda. Dobrý den, prosím, posaďte se, máme zde pouze jednu židli, tak aha, doufám, že to vyřešíte tak, že jste manželé, budete se tedy střídat.
3: Tak já se teda sednu první, jestli... Taťko, postojíš chvilku, ne?
1: No jistě. No. Tak prosím, vy jste přišli s kterým problémem?
0: Takhle, my máme dceru Růženu, říkáme ji Růžka. No, a my jsme telefonovali snad, ne?
1: No je to asi 5 dní. Počkejte, ale... jaké máte jednací číslo?
0: No, 1284, jak jste říkali po telefonu, ne?
1: Moment. Aha, aha, čili, už to vidím, jednací číslo, správně, je to tam zanesené.
0: Ano, Drozdová Růžena, problém, partnera Judo. No, je to tam, já vám to čtu přes rameno.
1: Je to tohle? No.
0: Ano, ano, to je ono.
1: Čekáte dlouho?
0: Ale jen chviličku, my jsme přišli, jak jsme volali. Teď si vzpomeňte, pane doktor, jak vám, já vám přece říkala, že nepřijdeme s prázdnou.
1: Ano, tak to je v pořádku, můžete to předat přes své.
0: Podívejte se, pane doktor, je to takový malý dárkový košiček.
1: Je to maličkost, jo, ale snad potěší teda, pane doktore, že?
0: Já jsem si řekl, že jako...
1: No, tak to nemuselo být. Čili pokud tedy... Promiňte. Pokud tedy, jak správně chápu, jde o vaši dceru.
0: Dcera Růžka Růžena teda má 27, nezavadí o nějakou solidní známost, má jenom to svý judo a nic jiného ji nezajímá. Ještě tak televize.
1: A Dušan.
0: Ale táto, přeci jsme si řekli, že ten Dušan je jenom nebezpečí.
1: Takhle, aby jsme si rozuměli. Vy jste vodiče. Čili
0: ne má... vodiče, rodiče.
1: Ale vodiče, říkám, že vodiče.
0: No, ale říkal jste vodiče.
1: Ale já jsem neříkal vodiče, já jsem říkal Podívejte se na mě.
0: No, a to jako je podle mýho to říkáte V teda.
1: V jako Vavášek.
0: Tačko, tak co říká? Říká R nebo V?
1: Já se s váma bavit nebudu. Takhle. Máte dceru.
0: Máme dceru, tak. No. Nespí tady.
1: Čili máte dceru. Nemáte chlapce.
0: Nemáme dceru.
1: No to se nám to teda pěkně rýsuje.
0: A vy tis nerýsujete tam, tak si něco aspoň kreslete, nebo...
1: Dospívá.
2: Už má v 27. To už má po všem, že jo? Hanka Ferencová odvedle už má 3.
1: Zpívá.
2: Ale nespívá, teď džuduje.
1: Čili dělá sport.
0: No, už jsem říkala před 15 minut, že dělá sport.
1: Co potom?
2: Co potom? Já už jsem celá umluvená. No nic, no, ona potřebuje nějakou známost, nějakého solidního člověka. Já už bych taky chtěla vnoučata, teď se podívejte, taky už mám leta. Víte, kolik mi je? Pane doktor, víte, kolik mi je? Schválně, kolik byste řekl? Kolik byste řekl? Podívejte se mi do očí.
1: No? Milostivá paní, no? Já si vůbec nedoufám.
2: Ale trofněte si.
1: No tak si nedovolil. No,
2: tak si tipněte.
1: 53.
2: Ale ty všechno zkazíš taky, musíš to všechno říct hned. No, že na tolik nevypadám,
1: ne,
2: co?
1: Ne, to vůbec není opravdu vidět, milostivá paní, jak se říká. To opravdu není vidět, to opravdu není vidět.
4: Za to zblízka, kdybyste ji viděli.
0: Tady, pane doktore, já takhle nech to. Já o vás četla v Mladém světě a teď už vůbec já nevím, tak co s ní, co s tou holkou, no?
1: S kým?
0: No, to je můj konec, no přece s Růženou.
1: Podívejte se na svoje léta, na mladý svět už mám. Takhle, vaše celá sportuje.
0: No sportuje a nevěnuje se ničemu jinému.
1: A to je dobře, protože má určitého koníčka, zálibu. Čili dalo se říci, že se vybíjí ve sportu. Teď mě poslouchejte. Ona v sobě něco má, nějakou energii, kterou je potřeba vybít. Čili ona ji vybíjí v judu.
0: No tak tohle to vím. Na to jsem se nemusela chodit s dárkovým košem.
1: Takže pojďte vlastně tady.
0: No my chceme sehnat toho partnera na život, toho partnera,
1: čili jestli jsem tomu dobře rozuměl.
2: No.
1: Má sport, ale nemá partnera.
2: No, má sport.
1: Čili, jak říkám, nemá spolu.
2: Ale má sport. No, ale nemá spor s partnerem.
1: Rozumíme si, ta dcera nemá spol.
2: No, ta dcera, no, ta dcera je naše růže, nemá judo a nemá partnera.
1: Ta dcera...
2: No, ta dcera nemá partnera.
1: Ta dcera...
2: A jaká dcera? Dcera?
1: Víte.
2: Co děláte, pane doktor?
1: Víte, že ho jste.
2: Co?
1: No, dcera. Pěkná dcera.
2: Prosím vás.
1: Jste dobrá u ochechu.
2: Já už jsem přece užila, o mě nejde. No, no, no, no.
1: Pojď.
2: No, jde pak. Teďko nespí tady, on se popřel o stěnu a spí. No, to máte kliku, že spí, on pracuje v Čikáde a te má lopatu, pane, to jsou ruce, podívejte.
1: Nepačte ho.
2: Počkej. No, ale pane doktor.
1: Domluvte mu. Domluvte mu. Kolik je vám let?
2: 53.
1: Já jsem si opravdu myslel, že vám míně.
2: Jo. Co dcera?
1: To jsou právě ty problémy. Vy hodně pracujete.
2: Tak na druhé se dostavit a jde o dceru, ne o mě.
1: To je důležité. Rodiné miluje. Miluje.
2: Ale mě miluje. Myslíte, že mě miluje? Pojďte se na ně.
1: Musíte kdykoliv s ní budete hovořit. Hovořit o partnerství, že všechno nemůžete dělat sama. Musíte hovořit o tom, že skutečně někoho potřebujete.
2: Já říkám pořád.
1: A vy, že potřebujete.
2: Ale co já, ona potřebuje, já musíte, už potřebovala.
1: Musíte jí zdůraznit, že potřebujete životní jistotu. Vy jste rozumnější, máte konec za sebou. Máte lesos za sebou.
2: Konec mám před sebou, co povídáte, pane
1: doktore. Samozřejmě jsem to tak nemyslel, že... Podívejte se, vy musíte toho partnera...
2: Co děláte, prosím vás? Tak já vás pomůžu. Tačko, zvedně pana doktora, když on tady už je z toho celý bláznivý. Pojďte, já vás zvednu, pane doktore.
1: To je dobrý, jenom jsem si sedl dole.
2: No tak, pojďte, no tak.
1: Čili ještě jednou.
2: No.
1: Vy toho partnera musíte najít.
2: Zlatá slova, pane doktor, zlatá slova, to je fakt. Máme to už opravdu do za sebou, teda. No.
4: No, koukám, že jsem si schrupnul, co? Tak co, jak to dopadlo, už půjdem?
2: Počkej, neruš teďka.
1: Čili, je zapotřebí, abyste se postavili v případě vaší dcery, aby si skutečně vybovala takového partnera, kterého vy určíte. Hlavně musí to být partner starší, abyste si s ním rozuměli. Hlavně vy, aby...

to byla první část dvoudílné původní současné psychologické hry Fakto ženich. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus zpracovali příběh Květy Holanové, který se jí skutečně stal. Hra popisuje tápání, hledání a bloudění mladého člověka, který se zoufale snaží prorazit kruh samoty, do kterého ho uvěznila měšťácká morálka konzervativních rodičů. Na hře spolupracovali Marie Nechtělová, Zdeněk Přecechtěl, Miloš Vynadal, Ivo Schválil, Věra Nesouhlasilová, Standa Musel, Tomáš Fuk a já.

posloucháme do druhého závěrečného dílu, ve kterém pro Růženu vysvitne jiskřička naděje v jejím osamění a v zápětí zase zasne. Takže hezký, silný umělecký zážitek.

0: píšou už.
1: No jo.
0: No.
1: Tak.
0: No tak, počkej, abychom toto formulovali. Takhle.
1: No.
0: Hledám chlapce.
1: Hledám chlapce.
0: Na neděli?
1: Proč na neděli?
0: No to je taková písnička. Hledám chlapce na neděli, aby mi kamarádky to se rýmuje, záviděli.
1: Musím ti, jestli se na tohle někdo chytí.
0: To je. To čtu každou chvilku takovýhle věci.
1: Záviděli.
0: Vyhlásili jsme... No, lů, jsou to kamarádky, takže lů.
1: Lů.
0: Co?
1: Je jako v Hradě.
0: Ale jako...

0: bezpečnosti, nebo přímo nám...
1: Ty toho naděláš.
0: ...ústředně v Praze.
2: Jo.
1: Už to vypni. No. Zalep to hezky, tak. Teda, kdyby to vyšlo, tak já se snad radosti zblázním. Tak, každou chviličku to musí být. Máš to dobře naštelovány, vidličky vlevo. Vlevo,
2: no,
1: taťko.
2: No jo, teď já vím, nedělej ze mě blbce.
1: Já jsem tak nervózní. Hlas teda měl příjemný. Příjemný, milý, takovej. No.
2: Už.
1: Ty už to je. Kdo bude otevřít?
2: No, tebě ještě.
1: No, tak já budu první a ty jako...
2: Já budu za tebou.
1: Jo.
2: Hlavně, aby se nelék.
1: No, aby se nelék.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jdu vám jenom říct, že děláte hrozný, ale opravdu hrozný hluk.
1: Ale paní Sojková, co si to za nás vymýšlíte? Já už ani nevím, co si představujete, to máme být jako v Kláštěře, nebo co?
3: Nezlobte se na mne, ale ty rány. Já taky platím činži. A kdo tady má bydlet? Neustále mne iritujete.
1: Ale kdo, co vám to? Když vám nic nikdo nedělá.
2: Paní Sojková... Už jste tu tenhle týden po druhý, po třetí si mě nepřejte, víte?
3: Prosím vás, co si to dovolujete? Já jsem kandidátka filozofie. A potřebuji klid.
2: Hlejte, mě nezajímá, co potřebujete. Ale já vám teda poradím, sundejte si tu paruku, víte? A skleničku taky z té zdi a neposlouchejte nás a hned budete mít klidu víc, než je vám milý. No. Tak naschle.
1: Ta to chyběla. Zrovna dneska, když máme takovej den.
2: Vykašli se na ní, teď je to baba, ta Stojková.
1: No, to ti řeknu. Myslíš, že někdo přijde na ten inzerát?
2: No, já nevím, hlavně si jsme tam napsali dobře to naše nový telefonní číslo.
1: Co to je?
2: No to je ten telefonovej.
1: Tečkej.
2: A to zvedni.
1: Já si na to pořád nemůžu zvyknout.
2: Vem to.
1: No, tak. Halo? Halo? Já mluvím obráceně. Halo, tady Drozdovi.
4: Drozdovi.
1: No Drozdovi, kdo volá?
4: Tady Tonda.
1: Já žádného neznám, koho chcete?
4: No Karla.
1: Toto je pro tebe. Musíte počkat.
2: Já žádného neznám.
1: Ale já mu to taky říkal, on chce tebe. No.
2: Halo. Halo, já vás neznám.
4: A nekecej, ty starý pardále, Iák, to jsem Iák, tak jste mi říkali, přezdívka Iák.
2: No to snad není možný.
4: No.
2: Počkej, to seš ty.
4: No je.
2: Počkej, ještě jedno, Iák.
4: Iák, pamatuj.
2: Iák, ty starý parde, odkud voláš, z Budějc?
4: Kde pak z Budějic? Z Matičky, z toho věžaté, Praha je zlatá loď, jsem tady v metru.
2: Počkej, takže voláš teda z Prahy?
4: No volám z Prahy, no.
2: Jo. No jo, jasně. No. teda to jsem teda nečekal.
4: No.
2: Teda. To ti teda řeknu, že se ozve.
4: To věřím. Tak.
2: Hele, teda, ale to je let, co?
4: No.
2: To bývala sranda, viď, jak žiješ.
4: No tak, všelijak.
2: Jo.
4: Pamatuješ na Maruš?
2: Moje,
4: pst. Co?
2: Ticho, stará šmíruje.
4: Jo, tak snad, sorry.
2: Snad na Zdenu,
4: no.
2: Ne?
4: To je jako stará, jo, tvoje?
2: No.
4: Jo, tak na Zdenu.
2: Tak kde seš ty?
4: No. Jsem říkal, jsem tady v metru u muzea.
2: Jo, takhle, jako tady, v Praze.
4: No tady v Praze.
2: Jo,
4: a je zlatá loď.
2: Jo, no. Hele, tak se stav, až půjdeš okolo.
4: No jo, ale kde to je?
2: A ty máš teda furt stejný fory. Já se z toho snad zjančím Iáku.
4: No, Iák.
2: No přece kde, no, přece u nás, ne? No, stará teda jako Zdenka, že o něco přijistá, bouchnem si, jo. Iák, teda, s tebou jsem si užil teda ty Iáku.
1: Aťko, co vyvádíš, prosím tebe, s kým to tam mluvíš? Ty, já nevím, ty Jančíš jak blázen pominutej.
2: No jo.
5: Posloucháš mě?
2: No to bych jo.
5: Hele, já bych o tebe něco potřeboval.
2: Jo. No jasně, noc jsme kámoši, ne? No a co? Jedeš zase na montáži, jo?
5: Co? No co? Tak nějak, no. Montáž, tak, no tak nevím, no, montáž, jo, demontáž,
6: jo.
5: No.
6: Jo, jo, jo.
5: Dva demontáž.
6: Jo, jasně. No.

0: Hele, až budeš mít chvilku, tak se stav, my máme nový telefon, víš? No hele, sedneš na krtka, vystoupíš na míráku, dáš ke doprava...
1: Krtka, co je krtka? Já neznám tyto výrazy.
0: Co? No ten krtek.
1: No krtek, ty
0: no,
1: jako...
0: No podzemka, ne?
1: Jo, jako metro.
0: Ne, metro, no.
1: Mluv zřetelně.
0: No, kdo se tady říká? Hele, třetí barák vlevo, jo?
1: Jo, já počkej, já si píšu, třetí barák no, vlevo.
0: Dole hospoda.
1: Dole.
0: Nahoře jsem já, jo.
1: Tak jo.
0: Jo, vlastně kde je hospoda, tam jsem já, jo. Ale já jsem teď nahoře, jo. Teda Iáku, teda že zrovna tebe, že takhle ty se ozveš do toho našeho novýho telefonu, to jsem
1: teda. Ale já musím končit, jo, tak
0: co?
1: Já...
0: Cože?
1: Já končím, já ještě mám, já jo. Se stavím.
0: Jo, jasně, jasně, no. Hele, tak zas někdy brnkni, jo, ať to můžem zapít, jo. Iák, Iák, bu, bu, bu, bu, bu, bu, Iák.
1: Ale nestraš.
2: Tačko, kdo to byl?
0: Jseš taky zvědavá, jak Stojko má odvedle.
3: Co, Rosenčan, tak to nemůžeš říct, kdo to byl? Jsi vypadil jsi jak Janek, jak blázen, jako by ti bylo 20.
0: Já to bych neřekl, že se zrovna vozle on.
4: Kdo krivo?
0: To jsem teda z toho, Jelen.
3: A prosím tebe.
0: Jo, tak aby zvěděla, milá zlatá děvenko,
4: no,
0: tak
4: to
0: nám
4: byl?
0: Tehda bylo 20, víš?
4: Ale který to byl, Ježíš, tak kdo to byl, tak snad můžeš říct, kdo to byl, ne?
0: Tonda.
4: No Tonda, Tondu je?
0: I a
3: co děláš? Ty jsi pil! Tačko, ty jsi pil! Prosím tebe, opravdu jsi jak Janek.
5: Aha. No.
4: To bude asi holka. Zase nemá klíče.
0: No jistě, to se v životě nenaučí samostatnosti.
3: No jo.
0: Jo, to by s IAkem.
6: A je, paní Sojková, a co pak nám nesete?
7: Já vás chci jen důrazně upozornit, že takový hluk a nepatřičný rámus...
0: Paní Sojková, hlejte, já jsem vám už jednou řekl, abyste si tu skleničku sundala ze zdi.
7: No to je tedy skandál. Já nevím, ale svoji stížnost budu neustále urgovat. Já vás upozorňuji, že já jsem promovaná filozofka.
0: Hlejte se a ven, dneska jste tady byla na posledku.

0: Tonko, a co je to? No. Kdo to je ten tvůj Tonda, ten iák, nebo co to, jak to říkáš pořád?
1: No, iák, no. S ním byla vždycky teda stranda. A s ženskýma to uměl bezvadně. On jich měl, třeba si představ, 10 na jednom prstě.
0: No, tak.
1: Všude, kam přišel, tak.
0: Tak je to dneska jako na prašném mostě. Ahoj, zapomněla jsem si klíče.
1: No, jako obvykle, to ti je podobný.
0: Jedla jsi nebo budeš jíst?
2: Nebudu.
0: Už zase?
2: Držím linii.
0: A ty trdlo, pořád držíš linii a za chvilku budeš jako za groškudla. Kam zase jdeš?
2: Do pokoje chci jít, no. Co je?
0: Co by bylo, nic?
2: Mám hlad.
1: No. No tak si něco dej, když máš hlad.
0: Ty jsi říkala, že nechceš.
2: Protože jíst nemůžu, no. Ale chci.
0: Tak co chceš? Mám tady od středeška rajskou. Dáš si teda nebo ne?
2: A tak jo.
0: Tak já ti to ohřeju.
2: A nebo ne?
0: No tak já se zblázním, tak jo nebo ne?
2: Já nevím.
0: Nevím. Tačko, tak řekni něco, nelež porád jenom v těch novinách.
1: Hergo, tohle to se nedá poslouchat.
2: Hele, už je po zápase.
1: A po jakým?
2: No v televizi, běžel zápas.
1: A to mě nezajímá, ještě tak fotbal.
2: No jo, ať to šlo na se.
1: Hele, my tady zápasíme s mámou každou chvilku. Hele, no. Běž se dívat, my tu teď musíme něco probrat. Něco tak. Domluvit, běž.
0: Tak běž, honem.
2: Počkej, to teda nevíš, jestli Dušan teda vyhrál. Teda od vás se fakt čak nic nedozvíte, šílený.
0: No, slečno.

0: říkáš, že ten tvůj, ten, no, ten iák, nebo jak mu říkáš, byl na ty, na ženský.
1: No, no.
0: No, tak jsem si říkal, jako, on je sám?
1: No to já teďko narychlo takhle nevím.
0: No jo, tak, ale já jsem si myslela, jestli je to solida, tak v tvým věku, tak zkušenosti mít bude, že jo, tak nakonec co, že po světě něco ví? No, pro naši růžku. No co ty na to?
1: Jo, ty myslíš, jako...
0: No, tak no, tobě než něco dojde, tak jde.
1: No jo, no. Víš teda, mámu, no on teda solida je.
0: Jo.
1: Fešák, no teda, jo, vždycky zachovalej.
2: Je.
1: To ti teda řeknu.
0: To ti řeknu tobě, opravdu, to by byla no trefa. Jo. Ale nemůžeš mu napsat nebo nějak zavolat po něco?
1: No jo, tak zavolat.
0: Tak ho někde se ženeš, ne?
1: Že bych vyrochal jeho telefonní číslo nebo adresu, ale to já nevím.
2: Já jsem absolutně mokrá.
0: To by bylo
2: opravdu
0: báječné. Bav se a nech nás. My tady s tátou vedeme takový ty řeči. Aspoň jednou za týden si potřebujeme pokecat v klidu.
1: Teda, jestli je to zas ta Sojková. Růženo, ta televize zve. No jistě, jistě, samozřejmě je to zas ta Sojková, ta filozofka chromovaná.
3: Iák, iák,
4: iák, iák, tonto!
0: Jezus, pane, táto!
4: Nechcíš. Ty kamaráde, starej ty bambitko jedna, prohodila, ukáž se ty párne, ale počkej, počkej, já si tě prohodím, počkej, počkej, dobrý, dobrý, držíš se, to víš, už to není takový, že jo?
3: Už nejsme, co jsme bývali, ale zahození to není, co? Iák.
0: Já jsem Drozdová.
3: Moc mě těší, milost paní, já o vás slyšel, vašeho muže.
4: No jo, no jo.
0: Ale neříkejte sami špatné věci, co?
4: No jo.
3: To bych si přece nikdy nedovolil.
0: Tak pojďte dál, nezouvejte se.
3: Zouvat se nebudu.
4: Zouvat, hele, zouvat se nebudeš. Tak, no, no pojď, pojď, pojď. Tak pojď dál, lorde.
5: No, Karel mě tady zná, zazní dechovka a celý svět je náš.
1: Tak se usaď.
5: Děkuji. No. Vitelný fotel.
1: Hele,
5: krásný.
1: Teď mi Iáku řekni, kolik let jsme se neviděli.
5: No.
1: Co? 10.
5: No. Já ti řeknu.
1: 12, co? Iáku, ty seš teda. To bude takových 12 let, parde. No, s mámou tady bydlíme už 30 let.
5: No jo. Máte to tu velmi pěkné, hezké.
1: Že jo?
0: Taťko, neměli bychom zavolat mladou?
1: Klid, vydrž.
5: Teda, já ti tak rád vidím, ani nevíš jak.
1: A jo.
5: Já ti mám teď takovou zvláštní smůlu.
1: Ty a smůla? No to se snad umláčím teda.
5: Jsem vyřízený.
1: Prosím tě, a zrovna ty?
5: Opuštěný.
1: Prosím tě, jsi tu měl vždycky vybrat.
5: Nesprávně, víš, jsem absolutně plonk. Jak si říká, jsem na dní, nemám ani kde spat.
1: A ty jsi tady jako co? Jako Spartou, jo, na montáži.
5: No tak, nepohodl jsem si, no.
1: Doma?
5: Ne, v práci.
1: Mm-hmm. Přespíš u nás a teď popojedeme. Tak,
5: nazdraví.
1: Hele, řekni Iák. To je vždycky taková sranda. Řekni Iák. Iák.
5: Iák.
1: Já se vždycky můžu umlátit.
5: Iák.
1: Jo, to taky, hele. Říkal jsem ti, že máme dceru.
5: Iák.
1: Tak nezdraví.
5: Ahoj.
1: Tak, ukážu ti...
5: Strašně třesou ruce poslední době. Co to?
1: Hele, ukážu ti taky ložnici. Jo, abys věděl, starý parde. Jo?
5: Teda, jestli by ti to mělo dělat potíže, tak...
1: O, prosím, co si myslíš, kamaráde starýho pistolníka, že bych nechal na ulici?
0: Taťko, taťko, uklid to trošku na tom stole, to víte, nic velkého to není, dělal jsem jen tak rozbiv, to je teďka prej v módě, je to dobrý, ale bez chuti takový, no.
5: Teda, milost paní, já vám řeknu, že tohle to v labáku určitě...
1: V labáku, jo?
5: Co? Ej, nepovídám, v papáku, jako v závodce jsem myslel. No.
1: Kam na ty fóry chodíš? No. Iák v lapáku, no a se snad udusím.
0: Holka je vedle na televizi, taťko, neměl bys jako nějak...
1: No jo, Růženo, pojď sem, pojď. Máme návštěvu.
5: Nehý. Dobře ti radím, nehý.
1: Ne, na televizi ale... kouká furt a o chlapa nezavadí. No, to je s ní taky trápení, čověč. Furt tohle, to já nevím.
5: Každý máme něco.
1: No, to víš, ale přece jenom. No, ale hele, pamatuješ, jak jsme v Budějovicích říkali pivu pivona? Jo, to byly časy, víš, jo, byla volnost.
5: No, ty tady máš zadní vchod.
1: Co?
5: Co?
1: Cože?
5: Nic, já zapomín na to, já se tak pletu, já jsem přepracovaný.
1: Růženo!
5: Tačko, brzdi, už si pil, už si napite, já to poznám, dneska z červená, až to si napite.
1: No, ale prosím tě.
5: Jak se vám tady daří kytkám? No tak kytkám se celkem daří, že jo, jsou pořád zelený. A jsou na sever nebo na východ? Cože? V okna.
6: Co okna, já nevím.
5: Tačko, co ty myslíš, tačko?
1: Počkej. No, podle prstů se tady nepozná, že? To bychom tady museli mít větrnou, ale...
5: Ruško!
1: Růženo!
5: Teda ulici máte pěkně široko. Taková přehledná, hezká.
1: To víš? No, dřív se taky stavělo.
5: A co, jako... A lidá se hodně tady jako ulici, nebo jako, myslím, příslušníci. Víš, rozumíš, jako jestli jako...
1: Co?
5: Tady moc nechodí, víš, tak jako tak, že by chodili jako...
1: No, myslíš?
5: No.
1: Lidky, jo?
5: No, jako jestli... Ne, no. Že ne.
1: No, tady vlastně potkáš akorát mě a Sojkovou od zhora.
5: I ak.
1: Růženo!
5: No tak, Ruško!
1: Růženo!
5: Tohle to je taková moc hezká čtvrtaková,
7: to
5: víte?
7: To je, tak snad nehodí!
5: To jsou královský vinohrady, no?
1: Růženo!
5: To je vidět, že jste z Budějic.
7: Tady už jdu.
8: Dobrý den.
1: Tak, Růžo. To je můj nejstarší kamarád.
5: Dobrý den.
1: Budějovický part. Tonda, Tondo, tohle je naše Růža.
8: Dobrý den, no. Já se zase dívat, oni tam opakujou to.
5: Ale prosím tě, máme tu návštěvu jednou za uherský rok, tak to vypni a pojď se bavit s hostem. No.
9: Tak se přece k nám posaďte, slečno, ne?
5: No vidíte to sám, ta naše holka je porád u ty televize, jako by to měla povinný.
1: No tak se posaď.
9: Ještě mladá, no. A co, čo, tak co my si budeme dva cizí lidé povídat, to já taky občas vidím v televizi. Tak no, různé programy, protože když nám tam něco pustí, tak to stojí za to, že jo, to jsou.
5: No vidíte, a ona si ji pouští pořád musí tu televizi. Růžo, sedni si už.
8: A já budu stát.
1: Ale tak si sedni, už to bylo dost. To tě máme prosit na kolenou, nebo co?
8: Tak dobře, no, se sednu.
9: Tak ji nechte stát.
8: On já tady budu sedět.
9: Člověk má mi trochu volnosti.
1: No tak sekni sám, no, Tondo. Není to tvrdohlavý trdlo.
9: Ale, Karle, takový jsme byli taky.
5: No tak se stoj klidně, jak chceš, mě to je jedno. Jedla si už.
8: A nebudu, já budu sedět.
5: Tak si sedni, no. Tak seď.
8: No jedla jsem.
5: No, to jsme teda dneska viděli.
8: A co zase je?
1: Ona drží, jak se říká, dneska tu, no, tu linii. Hlavně, že má potom, ale, víš, ten úder.
9: Co to? Že má?
1: No, úder.
9: Jo, a co dělá?
1: No.
9: No, ona teda takhle, ona prodává tady v železářství a teda jinak... No, tak pochlup se, no, taky něco řekneš.
1: No, řekni.
8: No, ne, prostě, no nic, no, naši to prostě jako zveličujou, no, prostě dělám judo, no, co má být.
9: Cože?
8: Judo.
5: No, judo dělá.
1: Jako... Judo. Jáku, strž do ní a ona ti ukáže.
9: To teda, no to, teda to je bezvadné, to čumím. To doslova, jak se říká u nás, čumím. Jak se říká teda klobouk z hlavy ven.
5: No. Teda Ružo, tak už si přece sedni, no. No už jsi opravdu trapná. A my se teďka, děti, budeme podívat vedle na
1: tady kaso. Půjdeme tak, aby jsme nerušili. Ať z toho keslu něco máme.
5: Růžo, narovnej se.
1: A sedni si.

0: Vy se vážně neposadíte?
1: Ne, já budu stát.
0: A? O, kukačky.
1: A co?
0: Ku.
1: No to jasný, ne, až dělaj kuku. Že se nebudu dělat bubu.
0: Nestrašte. No jo. Dobré pití toto. Nechcete okoštovat?
1: No.
0: Tak co pak bylo v keslu?
1: No celkem nic. Akorát tam byly ty tři komici. Ten Genter, ten Klaus a ten další. No.
0: Já jsem
1: blbosti, no.
0: Trpěl klaustrofobii, když jsem... A co to? No jo. Já to viděl dvakrát, když nám to tam pustili, a teda klobouk z hlavy dolů teda. Ale vy nepijete, jo? No?
1: Jsem říkal, že nepiju.
0: Teď jsi, ne?
1: Ne, nechci.
0: Tak ne, jo. Nedejte. Hezký okolí je tady. Měl jsem tu poblíž práci, tak jsem si řekl, zaskočím ke kamarádovi starému. No, tak.
1: To je nuda.
0: No ale jinak je tu hezký. Co?
1: To já nevím. To je stejně moc nejsem.
0: A když tu jste, tak je to docela pěkné, ne? Ano.
1: Asi jo.
0: Vás nudím? Že? Nudím.
1: To je jedno.
0: Co děláte?
1: Nic, jsem nedělala.
0: To já zase dělám. I ák. I ák.
1: Co?
0: Nic. I ák.
1: Proč to děláte?
0: To kdybych věděl. A všecko říkám i ák.
1: No tak vlastně to je jedno. Každý dělá, co chce.
0: No jo. Jste dobrá holka. No, já to vidím, že si budeme muset opravdu potýkat. A na tykačku se naleje čiška. Tak, tady moje.
1: Ale ne.
0: Tady, ale jo, jaké ne. Jo.
1: Ne, ale pak měla problémy.
0: Ale jaké nebyl... problémy? I ak. Tak pro jednou, prosím, tak, no, na ex, no, tak šupika.
1: Ne, já s náma i akovat nebudu.
0: Ale no, tak já jsem řekl i ak, no.
1: Ne, to si fakt ne, no, no, nechci, no.
0: Ale nechci, to říká nejdřív každá, nechci, to jsem slyšel kolikrát, než, no, tak, šup.
1: Ale to je opravdu, nechte mě na pokoji.
0: Já jsem Tonda jako prosleční a vy?
1: Já vám to říkat nebudu prostě.
0: Vy jste?
1: Jste mi odpornej, fakt, nechte toho.
0: Jsem ti odporný?
1: Jasně, jste.
0: No tak, přestaň s těma drahotama, napise.
1: Hejte, ne, já nebudu. Já jsem říkal prostě, že nebudu.
0: Co si to vůbec, co si o sobě myslíš, jaká si nějaká vystředí, či co?
1: Hejte, já vám říkám, nechte toho.
0: Ale hele, pusu.
1: Bacha na mě.
0: Ale hodný střiče chce pusu.
1: Majzla na mě, vám říkám.
0: Ale no tak. No.
1: Ale frajere.
0: No. Tak hezky pusu.
1: Dejte ty pracky pryč.
0: Ale, no tak.
1: A sahy.
0: Hele, jaký sah, já si rád sahnu, ale já zase slušně. Já, co, nech ty drahoty.
1: A sahy, ukikoši, agatabeke.
2: Slyšíš?
3: Co?
1: Tadle v pokoji.
2: No jo.
3: Jo. Tam se něco odehrává.
2: Je tam rušno.
3: Já jsem ti říkal, on byl vždycky frajer.
2: No, to jo.
1: Jaký má pohled uhrančivý a to tetování je...
4: No jo, vážení diváci, věnujte prosím pozornost k mimořádnému páchání federální kriminální
1: výstavu. Zase po někom pátrajte, den co den se pátra.
3: Dej mi ještě ty krekry.
1: Tady máš, jes. ...letem
4: Antonínu Vardovi z Českých Budějovic.
1: Tačko!
4: ...zvanému také IAK.
1: No, IAK!
4: Počkej. Dojem. A často ke
1: svým podvodům... to je ten tvůj IAK!
4: ...věcích občanů, zejména starších osamělých žen.
1: Slyšíš to? Co budeme dělat?
3: No jo, to je on.
1: Telefon je vedle. Že ty měle vlasy, ježišmarja, teď ona je tam s ním. Ta naše holčička malá je tam s ním.
3: Tak co já vím, co mám dělat? Teď co musíme udělat teda?
4: Nebo přímo nám federální kriminální ústředně v Praze.
3: Vidíš to, starý kamarád, a takhle to dopadlo.
1: No, to jsou ty tvoje známosti, to je ten tvůj IAK. Teď tam radši židli a jdeme, pojď honem, jdeme. Pomoc!
2: Pomoc!
5: Pomoc!
6: Co je?
5: Pomoc!
6: Co řvete?
5: Kde je?
6: Kdo?
5: No, ten den. Iák, co jsme ho viděli teď v televizi.
6: To je muzika. Ten tvůj podařený kámoš, jo? Leží tamhle, pod radiátorem.
2: Jo!
6: Dneska mi to vyšlo.

0: Dobrý večer.
1: Je, dobrý večer. No to jsou k nám hosti, pan doktor Ptáček, taťko.
0: Dobrý večer.
1: No tedy, to je návštěva.
0: Víte, když jste odešli, tak jsem si vzpomněl, že máme měsíc duben.
1: Ale duben, prosím vás, pane doktor, u nás je všecko v pořádku. Ale opatro, víš, by paní Sojková, ta je filozofka, ta si s vámi bude rozumět.
0: Tak prosím, ta u nás není zanesená.
1: Ale zanesená, nezanesená, ta vás bude moc potřebovat. My bychom teďka spíš pevnej pro vás a pak veřejnou bezpečnost.
0: Že plavuje v páteřském stavu, čili jestliže dochází
2: paní Sojková, doktorka.

0: Protože se jednalo o hru s mimořádnou celospolečenskou tematikou, uspořádali jsme na závěr krátkou improvizovanou besedu. Pozvali jsme si sem do studia ženu, které se tento příběh opravdu před 23 lety stal. A herce a jednoho z autorů scénáře Oldřicha Kaisera.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já bych první poprosila Květu Holanovou, ale vy vlastně už se asi dneska jmenujete úplně jinak. Ne, pořád Holanová. No dobře, já bych se zeptala ještě jeden dotaz. Už se vám podařilo po těch letech prorazit ten kruh osamění? Ne. Dobře, tak já bych se zeptala tady o Oldřicha Kaisera, autora a herce. Co vás na příběhu zvlášť zaujalo?
1: Mě jako autora a vlastně i interpreta zaujala neprorazitelnost kruhu osamění zde přítomné Květy Holanové.
0: Děkuji vám. Děkuji. A co chystáte dál pro naše posluchače?
1: V současné době píšu hru, ve které se vynasnažím a opravdu chci ten kruh osamění vyřešit. Vidíte, bude to opět hra faktu.
0: A co vy na to, Květo? Oldřichu, ale to už by fakt nebyla hra.
1: Květo.
0: Oldo.
1: To je fakt.
0: A tak nám šťastně skončil příběh Květy Holanové a Oldřicha Kaisera s názvem Ženich.

Slyšeli jste původní rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Osoby a jejich představitelé. Matka Jiří Lábus, otec Oldřich Kaiser, Růžena jejich dcera Oldřich Kaiser, Sojková sousedka Oldřich Kaiser, Vavrda zvaný Iák Jiří Lábus, lékař-psycholog Oldřich Kaiser. Dále hráli Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Zvukové efekty Jiří Lábus, Ladislav Beneš a Oldřich Kaiser. Hudba Jiří Nepomucký a Vladimír Zahradníček. Záznam a střih Marie Kantorová-Votavová. Zvuk Jiří Emil Silovský. Dramaturg Jan Čech. Režisér Ivan Holiček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.

0: co tady děláte?
1: Je, dobrý den, pane Starbok, ale tak tady trošku odpočívám.
0: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
1: Neříkejte.
0: No jo, ale vy jste to nebyl.
1: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhnej se vám, to je strašný.
1: No jo, já vám taky necítím nohy.
0: Jo, co říkáte?
1: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
0: A máte nějakou rýmu, nebo co?
1: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
0: Jo, jako, že bolej, aha, takhle,
1: jo,
0: no
1: jo. Jo.
0: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
1: v poradní kance.
0: Poradní kance, jiná na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
1: Vy jste v rozvodu.
0: V rozvodovodovým,
1: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
1: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
0: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně viny je ten rozvod?
0: No s manželčiny, to víte, z mí ne.
1: A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic a nic se nechal rozvíct,
1: no jo.
0: Ale to už se nedalo vydržet,
1: prosím, víte. Prosím, no ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
1: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
1: no,
0: taky.
1: No
0: tak já nevím, ale... Když mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
1: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
1: Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
1: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
1: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně?
0: Co?
1: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
1: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
1: Tak kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
1: Jo,
0: vášnivě
1: jo.
0: Jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
1: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
1: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčných, kdo to má pořád vydržet, jo?
1: A na co si stěžuje?
0: Furt na něco stěžuje.
1: Je
0: pořád, no. Pořád.
1: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a samý takovýhle.
1: Jete.
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky. Tak vy není všechno, jít vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
1: Vaše paní, po hospodách?
0: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
1: Jděte.
0: No jo.
1: No kdo mi to říká? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá, no.
1: Víte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
0: U mě, jo.
1: Já?
0: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
1: Ale no tak,
0: já vám to
1: pane
0: vůbec
1: Carbo,
0: vyprávím.
1: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
0: No, tak co má já, udělal jsem já, má tak co, no.
1: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
0: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděl, jaké já jsem?
1: No.
0: Já za to nechci vůbec nic.

Moc řeší sa vede vychvalování, nabízání, malebných úmel. Tetky, strýci, šohaje, děvčice aj děcka, všecko v jednej guči na rinku. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Julka z jednosladku píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rozšlápl brožu za širáček. Turek s naježenýma fúsama, jak když pes čuchne do plín řve, jak kdyby byl na jarmaku sám a usekává z velikej rychle tureckého medu. Za grajcar a po grajcare. A Carmen s pomalovanou hadrou na hlavě a s krůžkama v ušách hádá hlubým ľuďom z ruky a opíca s olezeným zadkem zase jí táhá planéty. A však jarmaky na Slovensku jsou známe svou živostí a moc lidí při nich zažilo všelijaké radosti a i zlosti. A to se podívajme, co nám tento jarmak přinesl. Jurka Plevůj byl pakléř a pagáža, jaké nebylo daleko široko. Kde jaký švindl provést, kde koho oblafnout, na to byl Jurka kanón. A však jeho nejlepší číslo bylo, že prodával na jarmaku holuby. Na ten by celkem nic nebylo. Ale háček byl v tom, že jednu páru holubů prodal najméně 20krát, protože mu vždycky doletěli zpátky. A tentokrát zase prodal holubky, řekl jim na zhledanou, a vykřikl na klučiska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, chodte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje se nedali dlouho pobízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohlútení, to, že půjdou na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka se optal, co stojí celá krychla tureckého medu, a když se dověděl, že pětistovku to štěl, aby mu usekl za 5 grajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekář mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opíci na ozad hrkávku a ta se tak vyplašila, že se uškubla zetázka a Carmen zmetl za ňu. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, henkaj jsou teďka s ohárkama. Pojďme. Stejnak mám potom víně žízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstuplíš kopek s velikým řečnováním. Třetí, dajte mě oharek. A mě dajte 2. A mě také. Když Ignác dojedl oharek baňatý, jak dyňu můdro pronesl. Třetí, ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk se toho oharka nají, vody se přitom napije a ještě si přitom aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že se napije tej kyselej vody, a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnul.